0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

Žádný je jako ta kámoška, která ti řekne pravdu bez servítek, ale vždycky s úsměvem. Její styl je nezaměnitelný, energický a pořád moderní i po tolika letech. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší dávku legendy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dobrý den, přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Věra Zukalová, zakladatelka a předsedkyně spolku Dobré místo pro život. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Já se na úvod zeptám pro lidi, kteří by neznali vaši organizaci, váš spolek, tak jak byste ho představila někomu, kdo o něm nikdy neslyšel?
1: Představila bych ho jako partu nadšenců, kteří mají každý svoji práci a ve svém volném čase se rozhodli, že by chtěli někomu pomoct a vymýšlejí pro ně akce. Fungujeme tak jako takový krizový štáb, když se dostane někdo do nějakého průšvihu sociálního, tak jim pomáháme, prostě taková parta lidí se srdcem na pravém místě.
0: Já vím, že tady na tuhle otázku už jste určitě odpovídala mockrát, ale mě by samozřejmě zajímalo a stejně tak bychom to mohli osvětlit i lidem, kteří právě neznají Dobré místo pro život, tak kde se vlastně vzala ta idea, jak se to stalo, že se vlastně Dobré místo pro život založilo a vlastně stalo spolkem, abychom dokreslili celý ten příběh.
1: Jasně, no. Stalo se to tak, že jsem v rámci své práce připravovala program Petrovi Nečasovi, který byl ministr práce a sociálních věcí, a naplánovala jsem mu, protože jsem v té době znala jenom, že někdo nechodí, nevidí nebo neslyší, tak jsem mu naplánovala návštěvu nevidomých Tyflocentra Olomouc a trendu vozíčkářů, kteří se starají o, nebo poskytují služby asistenční vozíčkářům. Tak jsem mu naplánovala u nich návštěvu. Mu se to líbilo. Navštívili jsme spolu, no a oni se na něj sesypali se spousty problémů. A on mě potom poprosil, abych je řešila, protože odjel do Prahy samozřejmě a říkal mi, kdyby jako jsem něco neuměla nebo mi to nešlo, tak ať mu zavolám, že mi rád pomůže. Ale prostě odjel a bylo to na mě, takže já jsem potom půl roku řešila problémy lidí s handicapem, u kterých jsem ve finále zjistila, že vlastně ani nejsou takovými problémy, že spíš ti lidé jsou osamocení a chtějí pozornost a chtějí přátelství, takže tak se vlastně mezi něma stalo, nebo mezi náma staly nějaké vazby, přátelství a tak to vlastně všechno začalo. No, já jsem potom v noci o nich samozřejmě přemýšlela, o těch všech lidech a jak bych jim pomohla. Napadla mě tehdy Handicap Rally, což byla akce, kde jsme na stadion atletický zvali rodiny s dětma, aby přišli a vzali si do týmu někoho z těch našich handicapovaných kamarádů a vytvořili rodinu, a myslím si, že to byl takový jako start toho Dobrého místa, to jsme ještě neměli založený ani spolek, že se tam začaly vlastně utvářet ty vazby mezi zdravýma lidma a handicapovanýma, protože jsem vlastně přišla na to, že byla jsem na návštěvě právě u těch vozíčkářů a moje dcera Lidunka malinká, tehdy, já nevím, jestli měla 2-3 roky, tak chtěla na záchod a tahala tam jednu paní, která byla nevidomá, ona tam dělala asistentku. Tahala ji a říkala, že chce na záchod. A ona prostě stala a šla, mě to strašně šokovalo, že Lidušku jde dát vyčurat. Prostě nevidomá paní, a uvědomila jsem si, že vlastně my máme jako ty předsudky a že je potřeba je nějak zbourat. A tak jsem vlastně o to začala přemýšlet a proto jsem si říkala, že čím dřív se děti potkají s těmi handicapovanými v životě, takže to budou brát jako samozřejmost. Ona mi právě vysvětlila tehdy i ta Martina, že ona to řekla doslova, my nejsme žádní nevzdělaní blbečci prostě, jo, kteří se neumí ani podepsat, přestože jsme nevídomí. A ukázala mi, mají na to takový plastový rámeček, když jdou do banky a umí to opravdu. A prostě vysvětlila mě, jak rozlišují barvy, třeba když pere. A prostě spoustu věcí, jak vlastně žijí, a uvědomila jsem si, že to jsou ty naše předsudky. A díky té Handicap Rally vlastně víc lidí, víc rodin mohlo vlastně poznat, jaký je ten jejich život a mohli je přijmout do té rodiny. A je pravda, že pak se mi třeba stávalo, že jsem někam přišla s malou Lidunkou na dětský den a tam seděl kamarád na vozíčku. A já jsem říkala, co tady děláš? A on mi říkal, story s rodinou, že ta rodina ho potom vzala. Stalo se mi dokonce, že mi volal jeden kamarád na vozíčku, že ho pozvali na večeři a že nemá partnerku, jestli půjdu s ním, takže jsem byla i v jedné rodině na večeři s jedním vozíčkářem. Takže díky tomu se vlastně utvářely ty vazby a ta přátelství. Postupně se zapojovaly další a další hotely, že jo, média nám začaly pomáhat víc. Bylo to prostě takový krásný start, no, všeho.
0: A jak to pokračovalo dál potom? Pořádali jste další akce nebo naopak dávali jste dohromady nějakou komunitu třeba lidí, kteří by byli ochotní pomáhat?
1: Vůbec právě. To se jako nabalovalo úplně samo. Já jsem bláhově si myslela, že strašně jim pomůžu, když jim budu pořádat pro ně koncerty třeba a což se jako děje, doteďka někdo to dělá, ale už jsem to úplně zrušila, zjistila jsem, že já třeba, když jsme dělali koncert pro Bílé tóny pro nevidomé, tak jsme museli zehnat, já nevím, třeba 100 tisíc nebo 200 tisíc, protože prostě přijela Kubišová s Maláskem a pak jsme měli ze vstupního 50, že? Prostě. Tak jsem říkala, ne, tak takhle to prostě dělat nemůžu. Já i lidem, kteří mě chtějí podporovat, chci dát záruku, že ty peníze, které mi dají, takže půjdu skutečně těm lidem, kteří potřebují. Takže jsem, tohle jsem zrušila touto cestou. Stalo se mi dokonce, a to byl krásný koncert, že jsme dělali s divadlem Moravským, s herci, muzikály Pod hvězdami v Terezianské Zbrojnici. To fakt krásný. Mm-hmm. Ale vůbec se neprodávaly vstupenky, jo, a teď něco to stojí, že jo, i ti herci zpívali všichni zadarmo, hejčínský sbor zpívali z muzikálu, písničky, bylo to fakt krásný, ale pódium, světla, tisky, že jo, a tak. A nakonec v podstatě jsem to musela vyřešit, takže jsem ty vstupenky rozdávala a tehdy jsem byla ještě manželka Martina Novotného, který byl primátor a já jsem chodila do nějaké trafiky, chodila jsem s Lidušku do nějaké zeleniny, chodila jsem tak různě, prostě jsem se pohybovala, ale lidé nevěděli, že jsem manželka primátora. A já jsem jim ty disky rozdávala u pokladny v Albertu, naší oblíbené prodavačce, jsem říkala, přijďte na koncert. A oni pak byli všichni strašně v šoku, jakože proč jste mi to neřekla, já jsem u vás v baráku, mám trafiku, já to nevím, jo. Kom, proč bych vám to říkala? Takže nakonec jsme to vyřešili tak, že vlastně jsme tam pozvali takový ty lidi, se kterými se potkáváme a výtěžek z toho fakt byl jako, já nevím, třeba 20 tisíc, jo. A předávali jsme tam všech navíc peněz, který byl připravený a vyřešili jsme to nakonec tak, že jsme vozíčkářům, kteří byli vyškoleni na ofisy, ale neměli doma vlastně notebook ani připojení na internet, tak jsme jim zajistili ty notebooky a tak jsme si říkali, že aspoň něčemu to bylo dobré, že se tam ty notebooky potom předali, takže to jsme brali jakože aspoň z toho tady ten výtěžek. Tak tuto cestu jsme opustili a začali jsme ty akce prostě vymýšlet sami, mě tak vždycky prostě něco napadlo a je to prostě lepší, no, protože všechno to dělají teď třeba naše dcera Eliška, dělá bakalářskou práci a dělá ji na ples dobrého místa. A má to být vědecká práce, že jo, prostě. A ona úplně byla nešťastná, říká, já jsem prostě to myslela dobře a teď jsem zjistila, že vy vlastně žádný marketing nemáte. Jo, že jak já mám jako navrhnout nějaké zlepšení, když vám prostě kapela hraje zadarmo, moderátor hraje zadarmo. Ale to není socialismus, jo, ale prostě třeba spousta lidí mi říká, proč už se tomu nevěnuješ profesionálně? A já jim vždycky říkám, jak mám jako potom, když teda budu zhánět peníze na svoji mzdu, kdybych se tomu věnovala profesionálně, jak mám potom chtít, aby Martina Kvítko-Procházková mi třeba moderovala koloběžky Janu zadarmo. Prostě každý musí cítit, že i já do toho dávám svůj čas a svoje peníze, tak jak to dělají oni. Prostě a nechci to profesionalizovat, no, protože fakt by to potom jako spělo k tomu, že bych musela žádat o granty a to mi nechcem samozřejmě, že. Takže vždycky to děláme jako parta lidí dobrovolně, bez nároku na honorář, i na těch plesech a všichni se vlastně hlásí jako sami. Takže začali jsme u těch nevidomých, u toho tyflocentra, neslyšící, víc jsem nevěděla a pak už to bylo víceméně věcí náhody, že mi zavolali, oni jsou vidět, my jsme tady taky, přijďte k nám, přijďte se podívat, že existujeme a pojďte nám taky pomoct. A pak se to tak jako nabalovalo, už nekontrolovatelně.
0: A já se jenom zeptám, když vlastně mluvíte o té partě lidí, tak kolik vlastně lidí si pod tím můžeme představit, nebo kolik lidí stojí za tu organizací?
1: To se právě nedá spočítat, jako tisíce. Tak jako tisícovka určitě. To, já jsem chtěla na ten výroční ples, kdy my jsme měli jako 10 let dobrý místo, tak jsem chtěla udělat nějaký seznam takových lidí, který nás jako podporují, ale ta Olomouc je tak propojená, že prostě fakt je to na tisíce. Jo. My máme i skupinu dobrovolníků na Facebooku, takže když jako potřebuji nějaká akce, tak já tam napíšu, že třeba teď momentálně ne, ale napíšu tam, chystáme to a to, potřebovala bych dobrovolníky na to a na to, a oni se hlásí a hodně se to i jako mění. Mám takový jako nějaký stabilní tým, ale pak se jako hodně mění, chodí i noví lidi, což je úplně super vždycky, no, když někoho zapojíme, pak s náma zůstane.
0: A jakým způsobem vy vlastně identifikujete ty oblasti nebo řekněme organizace, případně i jednotlivce, kterým vlastně se rozhodnete pomoci? Přichází ten impuls třeba od někoho z okolí nebo přímo od těch samotných organizací, případně jednotlivců?
1: Většinou je to od těch jednotlivců nebo od těch organizací. No, jako teď se mi stalo s tím pamatováčkem, že protože už jsem o nich dlouho neslyšela, takže jsem jim sama napsala, jestli něco nepotřebují, protože to je jedna z organizací, kterou máme jakoby pod křídly. A o těch ostatních jako vím plus minus, ještě vlastně bývají na stánku s Punčem, takže vím, jak fungují, ale ten pamatováček teďka, protože nemají kapacity, tak neměl ani ten stánek, takže jsem jim napsala já, jestli něco nepotřebují, tak to je jakoby výjimka, ale většinou je to tak, že se ozve někdo. No, nám. Konkrétní, i konkrétní, ale třeba teď mě psala, to mě taky potěšilo, jedna paní učitelka, že má holčičku a maminka, že nějak vážně nemocná, že by chtěli prostě pomoct něco vydržet a že by si potřebovali poradit jak na to, a to mě taky udělalo radost, že mi napsala. To bylo hezký.
0: No a když byste současně zmiňovala, že vlastně nežádáte o žádné dotace, žádné granty a tak dále, tak z čeho vlastně tady tyhle ty aktivity jsou financovány? Jsou to nějací vlastně dlouhodobí třeba partneři nebo přispěvatele? Odkud vlastně plynou případné finanční prostředky, které potom vy přerozdělujete?
1: My právě nic nepřerozdělujeme. Ono je to tak, že za ty leta už máme sponzory, většinou jako soukromé osoby nebo podnikatele, třeba Broňu Paučkovou, ta je od samého začátku Bronička, tak o kterých vím, že když hoří, takže můžu zavolat. Stává se mi, že prostě mi zavolá kamarád, že mi celý rok nedal žádný peníze a že mi je chce dát, a já je prostě nechci, protože jako není zrovna na co. Tím, že ty akce pořádají ti dobrovolníci, tak já vlastně na těch akcích nemám úplně jako co hradit. Jo, ty tisky máme taky partnera, FGPčko nás hodně jako podporuje, pomáhá nám, takže nám třeba vytisknou plakáty. Stal se to třeba takový hezký příběh, že Kalabisovi vlastnili Profit a všechny ty výlepové plochy Profitu. A vždycky nám vylepili plakáty, že byla nějaká akce, že jo, a prodali to Renglovi, který vlastně celostátní, někde pan Rengle z Liberce. A Honza mi to neřekl, že to prodal Kalabis, jako vůbec. A ten pan Rengl mi napsal e-mail, že koupil ty výlepové plochy s věcným břemenem dobrýho místa a že se zaručil, že nás bude podporovat. A tomu Honzovi, což od Honzy bylo fakt jako krásný. A fakt nás podporuje. Takže i ty výlepy vlastně máme. Takže já jako de facto žádný peníze v podstatě jako nepotřebuju, jo. My, když je nějaká akce, když děláme třeba den pro maminky handicapovaných dětí, tak začíná to v NHčku u Tomáše Rouska. Vidíte, to bych musela počítat třeba, když se ptáte na ty, kdo se zapojí do dobrýho místa, tak bych třeba musela počítat celý NH hotel, všechny zaměstnance, protože ty maminky tam snídají, všichni se o ně starají, jo. To by se fakt strašně nasčítalo na tisíce těch lidí. A partnerem je Atlantaxi a ty maminky jezdí prostě v taxiku celý den a stává se nám, že v životě neseděli v taxiku třeba, jo? Oni mají sraz na nádraží, je tam napsáno na tom autě den pro mámu, Zafi nám to polepí a jedou do toho NH hotelu, tam posnídají, pak se fotí třeba u Lukáše na Vary, pak jsou v akvaparku, mají připravený celý program a vlastně všichni se do toho zapojují dobrovolně. Takže já jako na to nepotřebuji peníze jediný, a to pak teda ze Zdendou jako děláme z vlastních peněz, že pak třeba koupíme karton vína a jedeme poděkovat těm partnerům. Napřed jedeme k Tomášovi z lahví vína, poděkujeme mu pak Lukášovi. A tak to bereme jako postupně do Lobstru, kde maminky obědvají. Takže to zase jako platíme ze svých peněz, jo. Jako my potřebujeme vždycky peníze, když mi někdo zavolá, že mi chce dát peníze, tak já se vždycky ptám na co. Já nevím, jo, tak já to uložím a řeknu, až to budu potřebovat, až mi někdo zavolá, budu mít nějakou akutku, tak vždycky tomu sponzorovi zavolám a řeknu, hele, ty jsi mi dal tady 10 tisíc a já teď třeba řeším, že potřebuju školný třeba pro někoho z dětského domova, kdo se dostal na nějakou prestižní střední školu třeba, tak to s ním zkonzultuju a tak to použiju ty peníze, jo, ale vždycky chci, jako aby ten podnikatel, který ty peníze mi chce dát, měl záruku, že to půjde na konkrétní věc, že to... Tomu jsem se právě chtěla vyvarovat, aby jsme nebyli jako nadace, která sbírá peníze a pak teda jako moudře rozděluje, komu je dá. Toho jsem se fakt děsila, takhle bych to jako nechtěla. My teď máme třeba na účtu 20 tisíc, jo? Prostě nejsme nadace. Jsme prostě jasný. Taková parta, polek dobrovolníků.
0: Ne, Romani, to rozumím. A přitom třeba o Hanácích zrovna je známo, že kolikrát jako pro korunu by si nechali vrtat koleno. Tak možná se zeptám, kdo a jak často třeba právě takhle přispívá nebo se ozývá s tím, že by třeba vás rád podpořil při nějaké akci?
1: Tak je to strašně individuální. Máme asi takových jako 10 pravidelných, který nás sponzorují už jako léta. Sponzorují v tom smyslu, že zháníme peníze na vozík, tak já vím, komu mám zavolat. A oni to rádi podpoří. Máme jednoho sponzora, který třeba pravidelně, když je nové dítko, tady vítro celou, kde cvičí děti s mozkovou obrnou, tak každému tomu dítěti dá 5 000 do začátku, aby odlehčil těm rodičům Tomášeho Plíčka. Bronička tam je taky volá. Každý ples třeba, že bude partnerkou plesu, jo? Jo. Teď mi pomáhala s jednou onkologicky nemocnou holčičkou, to jsem v podstatě využila všech svých 10 top kontaktů, protože jsme potřebovali strašně drahý léky koupit. A potom už je to, že si to lidi řeknou, jo? Že mi třeba zavolá pan starosta z Velké Bystřice, který je kamarád, že jeho kamarád slaví narozeniny a že nechce žádný dary, takže dá na pozvánku číslo účtu dobrýho místa a že budou posílat peníze. A já samozřejmě hned mu řeknu, Marku, ale na co? Jo? Takže se domluvíme, že třeba mají v Bystřici chlapečka z mozkovou obrnu. Jmenuje se, teď si nespoň, Vilda, co jmenuje, Kočiš. A že vlastně ty peníze třeba půjdou na něj tak takovou formou, jo? Že to děláme. Dneska se mi stala třeba ta příhoda, že mi volala kamarádka a říkala, že taky... dělá daně nějakému pánovi a že taky prostě by chtěl do budoucna. A říkám, ty jsi mu o nás říkala, ne, on to říkal sám, že ti od někud zná, jo? Nevím vůbec, jo. Takže to jsou takové náhody, že možná slovo dá slovo vždycky a řeknou si ti dva, hele, já ji taky znám. A tam vím, že tam je to jako někomu konkrétnímu, že víme, na co to půjde. Tak asi se to šíří samo.
0: A pokud bychom to měli trošku zobecnit, jako na tu pomoc a klidně i za hranice, tady Olomouce nebo Hané, já se přiznám, že jsem se koukala na nějaká data a podle údajů z roku 2020, tak cirka 14% Čechů pravidelně podporuje veřejně prospěšnou aktivitu. Tak co na to číslo říkáte a co si myslíte, že to vypovídá o nás jako o Češích?
1: Aha. 14%. Jakože je to málo.
0: Je to pravidelně. No je to právě otázka, jestli je to hodně nebo málo. Já sám jsem se právě s tím setkal jako poprvé, tady s tím údajem.
1: Já si ale jako nemyslím, že to je 14%. Když to budu jako posuzovat, já vím, že chcete jít za hranice naší Hané, ale já si nemyslím, že to je tak málo. Že to bude určitě víc. To bude nějaký špatný průzkum. Když to posuzovala na tu Olomouc, tak to přece nemusí být jako, že dám někomu dar a dám si to do daní.
0: Ne, já myslím,
1: jo,
0: jako...
1: to prostě může být pomoc. Teď třeba zrovna jedna naše faninka, podporovatelka, se mě ptala, že má kamaráda doktora, který by chtěl nějaké mamince samoživitelce pomoct. Jestli o někom vím, já jsem o ní věděla, tak jsem jim dala číslo, domluvila jsem to s ní. Maminka je na vozíčku, má dvě děti a oni za ní zajeli, nakoupili a teď zjistili, že děcka nemají pořádný postele, že nemají matračky a že nemají tohle a tohle a ta maminka mi v podstatě každý týden píše, co pro ní zase udělali, co jí zase koupili, jo? Co zase a píšem, jak je šťastná, že si myslela, že už bude navždy opuštěná, že díky ní má nový přátelé, jo? Takže myslím si, že i to je přece forma pomoci a že toto musí vycházet tento průzkum z nějakého, jenom kdo si to dá do daní a Myslím si, že lidi jsou štědří.
0: Na základě nějakých pravidelných příspěvků, to znamená třeba každý měsíc, jo, takže jo. Zhruba takhle jako, že pravidelně se vlastně účastní a podporují nějaké prospěšné věci. Já ještě doplním, že potom z toho zešlo, že aktivnější jsou více ženy než muži a nejčastěji přispívají lidé ve věkovém rozmezí 30 až 44 let.
1: No to už jsou teda přes hranici. Já jako se Zdenečkem taky pravidelně podporujem Dobrýho anděla, jenom tak prostě z principu, že si myslím, že to je dobrá věc, ale ne nějakou jako velkou částkou, ale děláme to jako pravidelně měsíčně a jinak prostě ty naše vyplaty utrácíme za ty, kteří to potřebují tady, když jsme třeba ještě předtím, než zavřeli restauraci, myslím, že 30. října, tak jsme vzali kamarády vozíčkáře na večeři, jsme byli tak strašně šťastní. A já jsem říkala, Zdenečku, jako, peníze budou, my nebudeme, jako, a oni budou šťastní, že jsou s náma. A bylo to fakt úplně super, jo, takže... To je prostě forma pomoci, která se nedává do daní, kde není. Není ani pravidelná, jo, a myslím si, že takových lidí je hodně, že pomáhají hodně lidi. Že nejsme v tom sami, jo, když možná se pohybuji v nějakém prostředí, jo, ale prostě lidi, který znám já, to takto dělají. A jsou třeba i inspirováni, motivováni námi, ale mají to tam, mají to dobrý srdíčko, no.
0: A ještě když mluvíte o těch vlastně penězích, nebo tak obecně, je to vlastně teďka pár týdnů, co médií prošla zpráva, že vlastně Ondřej Vlček, šéf Avastu, jeden z předních českých firm, tak se rozhodl se svou ženou darovat 1,5 miliardy do vlastně vlastní nadace a chtějí postavit ten hospic vlastně
1: jo,
0: pro děti.
1: Super, chtěla jsem.
0: Obletilo to médií, nicméně je to podle mě úctyhodné a takováhle částka vlastně z vlastních zdrojů, super. Tam samozřejmě o žádné daně a tak dále nejde. Tak myslíte si, že třeba oni jsou tím dobrým příkladem pro třeba ostatní?
1: No určitě, stoprocentně, no. Ale i tady třeba zrovna manželé Morávkovi, kteří založili svoji nadaci, tak taky prostě jsme spolu už proseděli s paní Helenou spoustu chvil a hledají něco, aby to mělo smysl, kam by prostě mohli ty peníze investovat jako ve větším, aby to fakt mělo smysl. No. A bavili jsme se o tom, že tady chybí třeba odlehčovací služba pro mentálně postižený. Jo, že vlastně ti lidé mají 50 roků, pořád mají třeba rozum 5letýho dítěte a mají 70letý rodiče, kteří prostě jsou unavení, celý život se o ně starají 24 hodin denně a není tady žádná prostě služba, která by jim je vzala na týden na tábor, jo, nebo jenom do nějakého stacionáře, kde by se jim věnovali a aby oni, ty maminky třeba nemůžou jít ke kadeřníkovi nebo s kámoškou na kafe, ty děti jim to prostě vůbec neumožní, jo. Takže to jsem se třeba zrovna bavila s Helenkou Morávkovou, že pokud by chtěli, když mají peníze a chtěli by, aby něco tady bylo jako hmotného a smysluplného, takže třeba tohle je cesta taky. A to je v podstatě podobné jako jak z toho Avastu, no, jakože to, kdyby se nám podařilo, tak by to bylo úplně super, no, protože to tady fakt jako chybí taková služba.
0: A když jsme u toho, máte třeba i nějaké další typy na nějaká, ať už zařízení nebo služby, které by třeba pomohly takhle lidem, kteří jsou nějakým způsobem omezení v rámci života a v momentě, kdyby se na nás koukal někdo, kdo by si třeba říkal, že by rád podpořil někoho nebo věnoval nějaké finanční prostředky, tak jestli máte nějaký typ třeba na nějakou oblast, která tady chybí nebo kde
1: chybí
0: byste
1: tady dobře? Byty pro vozíčkáře já nevím, jak to nazvat jako správně, ale hodně těch lidí, kteří jsou na vozíčku a jsou mladí, ale mají třeba mozkovou obrnu, nemůžou být bez asistence, tak by se chtělo od těch rodičů už jakože odstěhovat, ale nemají kam. A takže tady chybí něco, kde by mohli žít v komunitě, třeba 3-4 vozíčkáři, kde by s něma mohli být 2 studenti, kteří tady studují na univerzitě a mohli by se jim věnovat třeba. Tak to tady třeba taky chybí. Těch bezbariérových bytů je strašně málo. To, jako jsme zháněli moc vozíčkářům už byty a fakt to nejde sehnat. Oni jsou výtahy třeba v panelácích, jo, ale pak přijdete do toho bytu a zjistíte, že jsou všude prahy, že jsou úzké dveře, jo, prostě tady spoustu překážek, tak třeba tohle tady hodně chybí, jo. Oni v těch bytech, teď se to jmenuje nějak pro zvláštní účely, můžou být vlastně i nevidomí. Mají na to nárok samozřejmě, ale tím pádem vlastně zaberou byt, který je udělaný bezbariérově a my to pro toho vozíčkáře pak nemáme. A tak to vím, že tady tak jako hodně chybí taková služba, nebo byty tady chybí bezbariérový za rozumnou cenu. že oni samozřejmě nemají na to, aby platili ty nájmy velký.
0: Mm.
1: Přemýšlím, no hlavně ta odlehčovačka, prostě ta je tady hodně. A pak jsem si tady jako všimla, ale to úplně jako tomu se dobrý místo úplně nevěnuje, ale posuzuju to podle svojí tchýně, že nejsou ty domovy pro seniory takový ty komunitní malý, takový ty rodinného typu, aby mohli prostě tam mít bazén, třeba jít se koupat, aby denně mohli cvičit, aby mohli být na zahradě, aby je zapojovali do kuchyně, jo, protože ti seniori jsou vlastně ve velkých domovech, kde je prostě jakýsi režim a není úplně možný, aby prostě ráno přišli pomáhat do kuchyně, strouhat mrkev nebo brambory. To si myslím, jako já bych si to třeba pro sebe přála, až budu stará, abych byla v takovém domě malým, kde třeba těch seniorů bude 20, ale kde budeme jedna rodina, když už bych tam teda musela být. A kde bych pořád byla co platná, jo, protože třeba ta moje tchýně má 90 roku, je hrozně akční a chodila do Sokola celý život a chce si zaplavat a nemá kde a chtěla by cvičit každý den a není to prostě možný, takže mě jako to líto, vidím to na ní a to si myslím, že hodně chybí, no, a klidně by to mohlo být soukromý, jo, že to nemusí přece být státní, ale to, kdyby jako někdo měl hodně peníze a chtěl by jako, tak to si myslím, že by bylo hezký, kdyby udělal jako vklad do společnosti něco takového, no, postavil pro ty seniory.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, proč si myslíte, že vlastně taková zařízení třeba nejsou, ale ono to asi o těch financích výsledku hodně bude, že? Protože tam asi z nějakého ekonomického hlediska by...
1: Je to hodně o penězích, no.
0: Si to na sebe nevydělal, bylo by to těžké na ten provoz, souhlasím. No, pojďme každopádně zpátky k vám. Jakým činnostem se vlastně váš spolek, jakými činnostmi se zabývá a pro koho třeba ty akce děláte nejčastěji? Hodně jsme se bavili třeba o těch vozíčkářích. A komu ještě vlastně pomáhá dobře?
1: To tak jako úplně jako není, že nejčastěji. Spíš oni jsou jakoby jednotlivci, no. Že my že bychom se věnovali tomu trendu vozíčkářů, ale těm jednotlivým vozíčkářům. A protože oni chodí na všechny ty naše akce, takže už jsme taková jako velká parta, ale není to, že by každý den někdo potřeboval vozík nebo něco, to spíš jako, že je máme rádi a že víme, že oni mají rádi nás, tak s nima trávíme hodně času, ale hodně pomáháme dětskému domovu, protože tam vždycky říkám, že Dalibor je pro mě chráněnec, protože prostě tam má 45 dětí denně na krku 24 hodin denně. Hodin. Takže jsou to snídaně, svačiny, obědy, svačiny, večeře. Všechny ty děti, já jsem třeba představovala, že každý to dítě má batoh a teď je to znám z domu, že se vám pokazí zips na batohu a ty se třeba pokazí 5 dětem za ten měsíc a taky se to musí doopravdy, jak se to musí spravit, že jo? Nebo že jsou tam holky, které potřebují antikoncepci, že jsou tam děti, které nosí brýle, rovnátka, jako na to stát peníze nedává, jo? Vůbec, tady ty věci. To v tom je třeba hezký, že manželé Švarcovi, co mají Chomouta, tak mají kavárnu Just Fresh kafe a dávají korunu z kávy už leta letoucí, fakt já nevím, třeba 7 roků z korunu z kávy dávají na dětský domov a z toho my právě můžeme potom jako hradit ty rovnátka a brýle, takové věci. Takže tam jako je můj chráněnec, protože přece jenom ty ostatní organizace mají děti, které mají nějaké rodiny, nebo mají seniory, které mají nějaké rodiny a tady vlastně on je má na krku pořád a jsem si vědoma tady, protože mám 3 děti, že jsou nákladné i ty kroužky, že jo, všechny tady ty věci. A pak prostě podporujeme velmi ranou péči, což si myslím, že to má smysl velký, když se volá Pavla cokoliv, jako tak Pavla je pro mě taky bůh, prostě obrovský respekt jako před Pavlou Matyášovou. Mají třeba 100 rodin, kde jsou děti s mozkovou obrnou, s nějakým mentálním nebo pohybovým postižením a pomáhají jim hned od toho narození a vím třeba u blanické školky zase, kde jsou autisti, jak je důležitý přijít s tím dítětem co nejdřív. Jo, většina těch rodičů si to jakoby nechce úplně přiznat, že to jejich dítě se třeba chová jinak, nebo jo, že je nějak pozadu třeba a dlouho to odkládá. Jako a u té Jany Malé zrovna v té blanické školce, která je taky prostě bohyně těch dětí, tak vidím, jak je důležitý, když to dítě třeba přivede maminka už v tom roce, přestože to není jako školkovej věk, ale ta Jana už s nima pracuje. A čím dřív to podchytíte, ta raná péče je strašně důležitá, protože i třeba u těch neslyšících dětí tam raná péče pro děti, které mají nějaké sluchové postižení, tak může učit ty rodiče tu znakovou řeč, jo? Když se zjistí, že to miminko neslyší. Už se to může naučit, než začne to dítě komunikovat. Jo? Nebo jsou třeba rodiny, kde jsou neslyšící manželé jako rodiče a mají slyšící dítě. Takže tam zase jako chodí studenti, kteří s tím dětem mluví, pouští si s ním pohádky, aby se naučilo mluvit. To jsou jako ta raná péče pro mě jako strašně důležitá, jako z mýho pohledu, no. Že je to pomoc pro rodiče, protože když se vám jako narodí dítě, který třeba nevidí, má nějakou prostě oční vadu a jste z toho v šoku a teď vlastně nevíte, na koho se máte obrátit, tak prostě je tady někdo, nevím, jestli se to v těch nemocnicích říká, doufám, že jo. Že jim prostě řeknou, jo, je tady raná péče, která tady ty věci řeší a máte hned odbornou péči i psychologa, jo. I v té blanické školce se mně prostě líbí, že ta paní ředitelka, ona nebere to dítě do školky, ona bere celou rodinu, ty rodiče chodí s úkolama domů, jo. To si myslím, že je super, jako jo. A viděla jsem spoustu dětí, o kterých se říkalo, že ten nebude nikdy číst a ten nebude nikdy tohle a ona to zbourala ty mýty a pamatuju si, měla jsem takového oblíbence Krištůvka s Downovým syndromem chlapeček a on nás furt objímal a líbal, prostě takový miláček, nabíjal mi hrozně energii a pamatuju si, že kdo si řekl, že děti s Downovým syndromem nikdy nebudou jezdit na kole z nějakého důvodu, mají nějak prostě jiný ten pohybový aparát a Jana Malá mě samozřejmě poslala ke Kaňkovským vyžebrat kolo a učili jsme jezdit na kole, jo. Takže i třeba to mě na tom baví, jo, že
0: podařilo se
1: nekole? Jasně, no, je to super, no, tady ty zážitky potom z toho, to dělá radost.
0: Určitě. Ty šťastné konce si myslím, že jsou nejkrásnější. A já jsem si všiml tady toho projektu, kde předpokládám, to nejsou jenom manželé Švarcovi s Kumoutem, kteří vlastně věnují vždycky nějakou korunu z toho prodaného výrobku. Tak to je vlastně taky váš projekt, pokud se nepletu, že jste vlastně přišli tady s tím a zapojili do toho nějaké olomoucké provozu.
1: No, ona totiž s tím přišla ta Míša, že se jim daří a že by chtěla něco nějak podporovat. Ona jako neměla úplně přesnou představu. Takže jsme o tom jako přemýšleli, jak to uchopit. A když měla tu kavárnu, tak jsme si řekli, uděláme to takto. A tím, že se do toho ona pustila, tak to motivovalo ty další a přidávali se. Ne všechny vydrželi, samozřejmě teď i je špatná situace, ale prvotně to vlastně přišlo od ní, jo, jinak by mě to asi nenapadlo, no.
0: A když je řeč o aktuální situaci, tak samozřejmě ta korona už je tady s námi, chtě nechtě téměř rok nebo přes rok v podstatě. Ovlivnila třeba i nějak tu cílovou skupinu, jinými slovy ty osoby, které třeba teď potřebují tu pomoc, dopadlo to třeba na někoho i tady díky té situaci, to, že třeba najednou se ocitli v nějaké tíživé situaci a byli jste vlastně takhle nucením třeba nějakým způsobem pomoct nebo najít nějakého partnera, který by něčím pomohl?
1: My se potýkáme spíš s tou osamoceností, že byli všichni doma zavření, že jo, nemůžu navštěvovat přátelé, no teď už jako si myslím, že už navštěvují, že už to moc nedodržují, ale spíš to osamoceností. My jsme řešili úplně běžně to, co jsme řešili předtím, tak jsme řešili i teď. Až by to bylo jako něco navíc kvůli té krizi, to ne. To ne. Akorát jsme museli zrušit nějaký akce, nemohli jsme udělat třeba koloběžkyádu už loni, ale to vlastně taky ne. A ta byla pro neslyšící a děti asi na tábor stejně nepojedou. Přesto vždycky jezdili na tábor, nebo byl to takový příspěvek na tábor dětem neslyšícím. Takže to akorát bylo omezení v tom, že jsme nemohli udělat třeba den lidí bez domova, báli jsme se vařit polívky kvůli hygieně, tak jsme tam prostě stáli, jenom jsme ty misky prodávali lidem a prodali jsme všechny taky, takže dobrý. Jo, já už jsem se těšila, první rok jsem chtěla vařit polévku taky, jsem měla vymýšlený a mi to nevyšlo, tak snad to vyjde příští rok. No letos vlastně. To by mohlo být.
0: No a samostatnou vlastně kapitolou nebo takovým podle mě projektem, který bude znát hodně lidí, jsou vlastně vánoční punče, které samozřejmě teďka taky nebyly, ale mýváte vlastně pravidelně jeden ze stánků na Horním náměstí většinou. A já musím říct, že taky jsem zaznamenal tu zprávu, že teď nevím, jestli to bylo předloni nebo ten rok zpátky se podařilo vybrat nějakou velikou částku. Tak jestli byste nám ještě mohla povědět tady k tomu, jak vlastně ten princip toho funguje. A kam vlastně ty penízky potom šly?
1: No, ono to začalo tak, že ti provozovatelé těch trhů měli ve smlouvě, že mají dát 4 stánky za 0 na nějakou charitu. Takže dali charitě, dali myslím, že klíči, teď přesně nevím, komu to dali a volali mi, jestli ten stánek jako chceme. A já jsem řekla, že jo, vůbec jsem jako netušila, co s ním budu dělat. A tak jsme tam se Zdendou prodávali punč, sami dva, mrzli jsme tam a pak jeli kolem Kaňkoští kluci, Lojzik a Pepík a říkali, proč my tady taky neprodáváme. A my jsme říkali, aha, vlastně, to je dobrý nápad. Tak do týdne si přivezli partu kamarádů, začali prodávat a my jsme zase chtěli, tak jak vždycky konkrétně, tak pro koho to bude. A prodávali pro dětský domov, řekli si, že dětský domov. A jinak to bylo vždycky pro dobrý místo a my jsme potom, když někdo potřeboval, byl v nouzi, tak jsme něco uhradili, naslouchadlo, vozíček, něco. A ten další rok už potom vlastně se ozvali kickboxeři, říkali, hele, Kaňkoští prodávali a my je známe, my jsme taky prodávat. A pak Sigmáci, Martin Rak tehdy taky, že se Sigmou by taky chtěli. A tak se to jako začalo navalovat, že už jsme teda s ním Zdendou nemuseli prodávat tolik, že třeba už jenom půlku. A pak vlastně rok co rok se to začalo navyšovat, ale už to vždycky bylo, protože my to tak máme postavený, že chceme pro konkrétní, tak to vždycky bylo pro tu konkrétní organizaci. Takže dneska to vychází tak, že máme nějakých 26 organizací a je 30 dní, takže každý den má jedna ta organizace. Dětskému domovu jsem, protože mám nad něma patronát a hýčkám si, tak ty měli dva, protože mají ty děti na tom krku pořád, tak měli dva dny. A vždycky ještě, když nám teda zbyde nějaký den, tak přibereme někoho, koho třeba nemáme úplně pod křídly, ale myslíme si, že dělá nějakou smysluplnou činnost. Ale snažíme se, aby prostě každý měl ten jeden den. Takže ta firma, dneska už to funguje tak, že ty firmy už se znají s těma, pro který prodávají. Já jsem z začátku to chtěla jako mixovat, že jsem říkala, hele, pro ty už jste prodávali, teď zkuste někoho jiného, ať jako zase se ty lidi víc poznávají, ale oni teďka jako zdorujou a už chtějí prostě tu svoji. A takže už jsou i sehraní, jo, ze začátku. To byla úplná katastrofa, i to účtování, všechno to bylo vlastně u mě, já jsem to měla na krku, jo, teď svoji práci. To strašně náročné, dneska už to funguje, takže oni si sami dělají inventuru, sami odvádějí ty tržby, takže i vědí prostě, jaký budou mít čistý zisk, když zaplatím punče. Mají prostě v Excel tabulku, kde ráno nasází, kolik tam mají zboží, večer kolik jim zůstalo. A přesně vědí, kolik odvádějí na do banky a přesně vědí, kolik jim pošlu já jako darovací smlouvu a už se vybrala teď, abych měla asi 2 miliony třeba za ten měsíc, což je jako čistýho, jo, což je katastrofa, no. Lidi prostě pijou hodně, odporujou, protože si to řeknou navzájem, no, tak je to hezký od nich, děkuju za to.
0: Já musím říct, že i ve svém okolí mám hodně, hodně přátel a známých. Já jsem osobně kolikrát, když samozřejmě pomíráme tuto zimu, tak z těch všech punčů, tak si právě zajdu do stánku, do druhého místa pro život. A věřím, že to tak má více lidí, protože víš, že vlastně ten výtěžek jde potom těm potřebným, takže...
1: My fakt zaplatíme úplně jenom náklady ten punč, vodu. A přemýšlím, máme za 1000 korun půjčený regály z Flory Olomouc, tak to taky rozpočítáme vždycky, ale jinak jim fakt jako zbytek celý komplet dáme, no.
0: A jak dlouhá ta tradice už je tady, co se týká třeba těch vánočních?
1: Ten stánek už měl být vlastně 10 let, teďka měl být 10. No, takže už dlouho.
0: To je skutečně dlouho a doufám, že bude ještě dlouho pokračovat.
1: Teď právě, jak jsem byla nemocná, tak si ho převzala Ivonka Poníkovská, moje místopředsedkyně. A protože vím, co to obnáší, tak jsem vždycky hrozně litovala. Říkala jsem, jednej si nemocná taky. Chuderko. A musím teda jí za to poděkovat, no, protože ten měsíc je hodně intenzivní, protože se vám vlastně na tom stánku vymění každý den jiná organizace, jiná firma. Třeba 10 lidí, všichni s váma chtějí komunikovat, protože musí, domlouváte se na těch věcech. Takže je to jako hodně na hlavu. A má teda obdiv, že do toho šla, že to po mně převzala ten stánek, no.
0: A pokud se teda podíváme teďka trošku směrem dopředu, tak jaké projekty třeba chystá Dobré místo pro život do budoucna?
1: Tak teď jako, že bych měla vymyšlený nějaký novej, to úplně nemám, ale v souvislosti s tou krizí, která teďka byla, tak jsem právě psala tomu pamatováčku, jestli by něco nepotřebovali, že už jsem o nich dlouho neslyšela. A tam ta vlastně hlavní paní koordinátorka, paní Klevarová, mě poprosila, že vlastně kvůli té koroně tam chodí méně klientů, asi se bojí. Tak jestli bychom jim nepomohli s propagací té jejich služby, co vlastně nabízejí, to trénování paměti, které už bych potřebovala sama pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Takže teď právě s Helenkou Morávkovou, která mě tady v těch věcech podporuje taky, tak jsme vymysleli na květen takovou jako propagační kampaň toho pamatováčku. Jsou tady vlastně dvě společnosti, které provozují nebo pronajímají billboardové plochy, tak ti nám pravidelně dávají ty plochy zdarma. Takže budou nějaký tři billboardy, dva city lighty, myslím, to my zase jako nezneužíváme, ta jejich dobroty. A zkusíme připomenout, děláme k tomu v pondělí tiskovku a poprosila jsem dneska tiskovou zprávou médií, aby mě v tom pomohli podpořit a představit vlastně ty služby, aby třeba i lidé, kteří o tom ještě ani neví, že tady něco takového je, tak aby mohli těch služeb využít. Myslím si, že to je super, protože jsem si tak právě taky představila, že mám rodiče, maminku už nemám, mám tatínka, a ten teda nebydlí v Olomouci, ale kdyby bydlel v Olomouci a měl by tuto chorobu, tak bych ho tam vlastně ráno mohla zavíst, jít do práce, věnovat se vlastně svému povolání a odpoledne si ho tam, to je taková jako školka, jo, odpoledne si ho tam zase vyzvednout a vím, že prostě by se mu věnovali, že trénují paměť a mají spoustu jiných aktivit. Spoustu jako mých známých tam mělo svoje rodiče a jsou spokojení, takže jako můžu se za ně zaručit, že jsou tam šťastní ti klienti. Mm-hmm.
0: A za tu celou dobu vlastně existence Dobrého místa pro život, což je, já se tě omlouvám, možná jsem to přeslechl, ale možná jste to taky neřekla.
1: My jsme dostali razítko, vždycky ho zmrstali jsme razítko v licenci 2009. Handicap Rally jsme založili 2008, to byla první Handicap Rally, a pak vlastně, protože začali chodit lidé a dávat mi peníze, že jako dělám dobrý věci, já jsem říkala, to přece nemůžu vzít peníze, musíme teda to nějak zoficializovat, tak jsme udělali spolek, aby mě mohli dávat dary, tak to jsme udělali v roce 2009.
0: 2009, čili řekněme nějakých 12 let.
1: 2. března jsme měli narozeniny.
0: Bylo, v tom případě už ne, nebude. A je třeba nějaký ať už projekt nebo osud nějakého človíčka, který potřeboval pomoc, na který si vždycky jako vzpomenete jako první, třeba když se vás někdo zeptá nebo něco, co se vám teď prostě vybaví před očima, něco a skutečně dojalo nebo jako chytlo za srdce.
1: Mě dojímalo úplně všechno, já obrečím teď už všeho už, ale já jako si třeba ani nepamatuju hodně věcí. To jsem právě tak jako říkala, že někdy se za to stydím, ale toho je tak strašně moc, že já si to jako už teďka nenosím. No, já jsem si to nosila, nebylo to dobře a odnesla jsem to zdravotně a teď už se jakoby snažím jak krizový manažer to prostě vyřešit a pustit to dál. Samozřejmě, že mám v srdíčku ty lidi, se kterými se potkávám pořád, ale už to není tak, že bych si pamatovala, že tady ten vozík je od nás, nebo tohle, to vůbec si nepamatuju, ani to nevím. Mám v srdíčku chlapečka třeba z Prahy, kterému jsme pomáhali, byl z Prahy a musela jsem jako na ten Facebook napsat, není to Olomouc, ale potřebuje to. A tak to je Martínek Bobánek, tak to maminka mě pravidelně posílá fotky, jak se mám, měla nádor na ledvinách už, když se narodil. Tak a ona jezdila s ním právě na onkologickou léčbu, pokazilo se jí auto, takže jsme sbírali peníze v podstatě jako na opravu auta, jo, ale zase Olomoučany prostě, když ta Praha to nedala, tak jsme to dali my, no. Takže to je taková jako srdcovka, ten Martínek, no.
0: A je to tak třeba běžné, že někomu, komu třeba pomůžete takhle jako malému dítěti, takže jsou třeba s vámi v kontaktu i na ty další roky a ať už jenom třeba telefonicky, nebo že posílají fotky, nebo případně, že se vámi zastaví.
1: To skoro všichni. No, to si ani nevybavuju, že by někdo nebyl. Jo.
0: Takže ty příběhy vlastně krásně pokračují potom společně dále.
1: Teďka právě jsem včera zrovna chystala e-mail, ještě jsem ho neodeslala, skupině, která pomáhala taky pomoct jedné mamince na vozíčku. Skládali se a tak jsem si říkala, že jim pošlu třeba, jak se má teďka. Vybavovali jsme jí byt třeba ten celý, jo, bezbariérovej. A doteďka jeden pán posílá měsíčně, já nevím, 350 korun, ale posílá to každý měsíc. A tak jsem, mám tam rozepsaný e-mail, že jim napíšu třeba, jak se teďka má, že jim pošlu fotky dětí a že jim ještě jednou děkuju. Taky se snažím jakoby tu zpětnou vazbu pořád nějakou jim dávat, no. Nejde to vždycky, jo. Stalo se mi, že třeba kamarád posílá měsíčně 5 kilo a už jako taky dlouhý leta a já to vždycky na konci roku sečtu a když během toho roku nepotřebuje akutně někdo pomoct, tak to pošlu na ty rehabilitace do toho Jitrocelu dětem. Vyberu konkrétního, on je Patrik, jak jsem mu třeba vybrala Patrička. A teďka jsme potřebovali pro tu onkologicky nemocnou holčičku ty léky, tak jsem použila těch 6 tisíc na ty léky a dostal pozvání na, na oběd a říkal, vůbec nevím, o co jde, ale bylo to od tebe, takže asi dobrý. Jakože ani nevěděl, že pomáhá vlastně, protože já mu vždycky říkám, komu chceš pomoct, ale já nevím, někomu pomoct, jo. Tak, tak teďka prostě jsem to použila třeba zrovna tady na to, no. A s tou jsem teda taky jako vlastně v kontaktu pořád, no.
0: Byla řeč vlastně i o tom, že vy se v, o tom v občanském životě věnujete vlastně práci pro politickou stranu. Mm. Mě by zajímalo porovnání těch dvou světů, protože...
1: To po mně nechtějte.
0: Jako chci říct, že jsou to úplně diametrálně odlišné, řekněme, funkce pro společnost, jo? Mm. Tak by mě zajímalo, jak je to vlastně tady v tom fungovat, případně jestli to nějak rozdělujete, samozřejmě teď odmyslíme si tu pracovní stránku, ale komunikaci s politiky a s lidmi, kteří působí ve státním sektoru a potom s lidmi, kteří jsou možná třeba na opačném konci, kteří potřebují nějakou pomoc nebo jsou prostě jenom nadšení do nějaké věci.
1: Asi to odděluju, ale nejsem si toho jako vědoma, ale Lukáš Navara mi třeba říkal, víš, jak jsme se seznámili? Já jsem říkala, ne, nevím. Já jsem volal na ODSku a nabízel jsem vám focení kandidátu a ty jsi mě tak strašně utřela. já si to vůbec nepamatuju. Protože prostě někdy jako je taková situace, myslím si, že jsem tam jako přímější, jo, že v tom dobrém místě to je pro mě takový jako únik něčemu hezkému a že jsem jako velkorysejší. Nebo úplně velkorysá. A že na ty politiky jsem taková jako přísnější. I na ty lidi, který nám nabízí nějaký služby. On za to Lukáš nemohl samozřejmě, ale prostě když volá těch lidí hodně, tak jsem někdy drsná, no. Prostě to tak je. A oni to potřebujou někdy prostě, aby jim někdo říkal ty věci přísněji, nebo tak, jak jsou. Myslím si, že hodně, ale proto to dělám už 20 let, že hodně z nich to i oceňuje, že mají ode mě tu zpětnou vazbu, no, že se jich nebojím, jako v tom smyslu, že je respektuju, vážím si hodně lidí, kteří se mnou spolupracuje, ale že jim umím prostě říct, když se mi něco nelíbí, nebo když si myslím, že to nedělají úplně tak, jak by měli, no.
0: 20 let je teda už hodně dlouhá doba.
1: No, jsem tam i teda.
0: Dalo by se třeba říct, jak se změnilo to politické prostředí za
1: moc,
0: tak dlouhou dobu?
1: Moc se změnilo. Když jsem začínala, tak jsem měla na starost jenom okres Olomouc. A to bylo za Klauze. Takže to jsme stavěli i po Těmkinově vesnice. To jsme opravdu jeli třeba do Uničova před Klauzem a na každý strom jsme viseli o plakát střílečkou. A pak jsme zase, jak jel zpátky, jsme zase dávali dolů. A Václav Klaus byl strašně přísný. A on mě měl jako rád. To se mnou si dával i zákusek dokonce. Ale byl takový jako respekt, obrovský respekt jeho práci. Pak byl Mirek Topolánek, s ním jsem měla výborné vztahy. Mirek byl hodně přímý člověk, já jsem ho měla fakt ráda. Myslím si, že by byl dobrý prezident, škoda, že to nevyšlo. Protože když jsem něco pokazila, tak jsme si to fakt hnedka vyříkali, třeba i drsně, ale nikdy nešel nikam žalovat. Dělal stejně jako Petr Nečas třeba i to, co mi teďka chybí, že se pravidelně potkával s těmi zaměstnanci, že ho zajímalo, co se na tom regionu děje z pohledu toho člověka, který je v komunikaci s tou členskou základnou. A to třeba teď Petr Fiala nedělá. Nedělá to, protože vlastně nebyl nikdy předseda místního sdružení, nebyl nikdy předseda oblasti, stal se rovnou předsedou vlastně ODS. A je zase jako typově jiný. Zase se mi na něm líbí, že vedl jako rektor tu univerzitu, myslím si, že to je jako neskutečně vzdělaný člověk a v podstatě to jako, já to beru jako od něj jako takovou oběť, že vůbec jako se té politice věnuje, protože mohl být úspěšný pořád učitel, profesor, oblíbený a on oblíbený byl a nebo možná ještě je, ale v té politice přece jenom prostě děláte nepopulární kroky a jste víc na očích a lidi to sledují na těch sociálních sítích, jsou zlí, prostě komentují zle. To si vůbec nedovedu představit, že bych jako napsala pod příspěvek i politika třeba Babiše, kterýho ráda nemám, něco tak zlýho třeba, co si čtu na těch komentářích pod tou ODSkou. Změnilo se to v

0: pořád té televize, já už se to na zprávě ani nedívám, pořád jsou tam takové ty senzace, kdo komu ublížil v podstatě, nebo kdo je ublížený, a myslím si, že kdyby fakt změnila média tu formu a ukazovali ty pozitivní věci, že by se to v té společnosti odrazilo a možná by se to odrazilo třeba i v té politice. A taky je problém, že tam nechodí jako mladí lidé, no, třeba jako vy, že nevstupují do, protože já si pamatuju, když jsem vstupovala já do ODS v tom roce 98, tak moje maminka mi říkala, Věruško, nedělej ostudu. To, co říkám, mami, jako, ono se to obrátí a budeš mít problémy, prostě z toho minulého režimu chudera byla tak jako úplně z toho nešťastná. A pořád si myslím, že spoustu lidí to tam má, jako že to stranickost se jako nenosí. Jo. Já kdybych vystoupila z ODS, tak už bych asi taky do žádné jiné strany jako nešla. To jako bych asi nepřevlíkala. Jo. Já vždycky jsem to měla postavený a i děti moje jsem k tomu vedla. Že je nějaká pravice, levice. Já vím, že teďka se to tak nějak jako pospojovalo a úplně se to ztratilo. Ale pro mě vždycky byl rozdíl v tom, jestli ti poslanci, kteří tam sedí za mou stranu, až se bude hlasovat o svobodě, jestli ji budou bránit nebo ne. A to, jestli si někdo dělá nějaký kšefty, jo, je to jeho prostě život. To já prostě, já to nevyřeším. Takže vždycky jsem říkala dětem, volte, ale volte tak, aby jste měli zaručený, že do budoucna budete moci třeba svobodně vyjadřovat, budete moci svobodně vycestovat, volte takovou stranu, aby vám to umožnila, dejte si na to pozor, a jinak jim vlastně do toho nemluvím. A tak to mám nastavený vlastně doteď, že už jakoby neřeším, co se v té politice děje, nedívám se ani na ty zprávy, odprostila jsem se od všech těch skandálů a důležitý prostě pro mě je, aby nám vládli lidi, kteří záleží na té svobodě naší a našich dětí.
1: A tím, že jste už vlastně takovou dobu spjata s jednou politickou stranou, vnímáte to třeba i v osobním životě, tady to škatulkování? My teda musím říct, že jsme se ještě před rozhovorem bavili, že no, na té komunální úrovni a tady prostě v rámci různých místních částí komisí a tak dále, to vlastně vůbec nemá význam, to, kdo je třeba nominován za jakou stranu. Ale přesto určitě se najdou asi lidé, kteří vás třeba kvůli tomu šoupnou do jiného šuplíku nebo něco podobného, nebo jak to třeba vnímáte ze své pozice?
0: No, já myslím, že na začátku, když jsem jako začala dělat něco prospěšného, takže mohl mít někdo, kdo nebyl zrovna volič ODSky nebo příznivec, mohl mít nějaký pocit, že to dělám, protože jsem manželka primátora. A já jsem se vždycky jako smála, říkala jsem si, že znám vlastně všechny manželky těch primátorů před a že takové věci nedělali a že prostě je to jiný, jako jo, ale potom vlastně my jsme se rozešli s Martinem a byl to podstatě, a dělala jsem to dál, tak to byl pro lidi asi nějaký jako impuls, že mi pomáhat i z těch jiných stran, že si říkali, aha, ona to dělá dál. A teď si bych řekla, že jako tu škatulku nemám, jo, nebo jo, možná někdo, jeden, dva, jako že by třeba řekli, nevím ani který, jo, jenom to tak říkám jako pomyslně, že by mohl, ale nejsem si toho vědoma prostě napříč tím politickým spektrem. Když si uvědomím naše zastupitele, třeba olomoucký, tak neznám žádnýho, který by měl třeba nějaký takový, jako vůči mě všichni jako podporují ty aktivity. A si toho fakt moc vážím, že to tak je. Jo, já se fakt toto snažím oddělovat. Já mým politikům zakazuju třeba chodit na moje akce. Jo, říkám, ne, já vás prostě, jo, je to blbý, když pracujete pro tu ODSku a pak přijdou na tu akci a fotí se tam a je to takový zviditelňování, tak si myslím, že to té charitě ubližuje. Nemám to obecně ráda. Jo. Stalo se mi třeba, že bylo, dělali jsme Den lidí bez domova, prodávali jsme polévky a bylo před volbama a teď nevím jakýma, ale byli tam napříč jako všichni pro ty polévky. Jo. A tak prostě zase jsem velkorysá. No, jako když si přijdou koupit polívku, vyfotí se tam, tak já je přece jako nevyhodím, že jo? Ale jako obecně mi to vadí, nemám to ráda, když se někde jako zviditelňuje na charitě. Proto jsem nikdy nechtěla žádnou cenu, protože jsem si říkala, že ti politici vlastně jo, by měli taky pomáhat, měli by konat tak, aby ty ceny si zasloužili třeba oni.
1: A já se ještě zeptám, jak vlastně, že už tady žijete taky v Olomouci velmi dlouhou dobu, tak jak jsem se ptal na změnu po stránce politické, tak co po stránce města? Zmiňovala jste, že jste vlastně byla manželkou i primátora, čili byla jste nějakou dobu vlastně v centru toho všeho dění, tak jak vnímáte posun Olomouce za těch posledních, řekněme, 20 let?
0: Já teda jako musím říct, že jsem se s Martinem jako na hodně věcí jako nezhodla v tom. Já jsem ho obrovsky uznávala, je to fakt jako vzdělaný člověk a vždycky prostě máme

0: tu dceru, vždycky ho budu mít ráda, ale já jsem asi víc stíhla k těm sociálním věcem, přestože jsem v ODS-ce. A Martin k ním tak nemyslím, že by to tam neměl, ale možná se jich trochu bál, jo, protože citlivý člověk on určitě jako je. A my jsme třeba spolu vedli jako debatu, že se stavil akvapark, tak já teď třeba pan ředitel akvaparku je můj kamarád, jo? Maminky tam chodí, když dělám jde pro mámu. A já jsem byla úplně nepříčetná doma, jako jo, že jsem nechtěla akvapark. A říkala jsem mu, za cyklostezkujte celou Olomouc na kolech, prostě budou jezdit chudí, bohatí. A kdo bude mít prostě na to, aby chodil do akvaparku, tak jako drahý vstupný, jo? Kolik lidí tam bude chodit. Zase je to zátěž pro to město, zase to budete dotovat. Takže my jsme se jako na spoustě věcech jako nezhodli, jo? Tady takových to, no. Prostě, že jsem asi vždycky víc jako tíhla tady k těm sociálnějším, přestože teda jsem v té ODS-ce. Ale myslím si, že byl dobrý primátor a že je škoda, že v té politice není, že by nějakým způsobem tam jako měl ještě figurovat. A teď prostě šel jinou cestou, tak třeba se tam někdy vrátí. Pak po něm chvilinku byl Martin Major a to musím říct, že se mi to líbilo, že tak, jak Martina znám, já mu vždycky říkám, to je nejhorší vlastnost lidská, je, že chceš být s každým za dobře a to nejde. Tak tam musím říct, že v té roli primátora mě překvapilo, jak byl rázný a jak byl, jako fakt byl strašně fajn. Byl věcný, konstruktivní, škoda, že byl takovou krátkou dobu a nemohl prostě ukázat, co v něm je, no, to mě docela mrzí. A pak se přiznám, že už jsem to jako přestala sledovat, protože pak nastoupil sociální demokrat, že jo. A já jsem se víc věnovala i té charitě a už jsem jakoby to úplně nesledovala. Teďka pan primátor taky se přišel podívat na náš ples současný, což mě udělalo radost. Nezvala jsem ho, přišel sám, chtěl to vědět. Udělal mi radost třeba Lumír Kantor, který přišel k nám na ples a viděl, že tam je 800 lidí a říkal mi, já jsem si uvědomil, že já tady znám tak 2-3 lidi a to jsem si myslela, že jsou senátor a že jako jsem jako známý nebo že mě lidi znají a já jsem prostě tady se prošel po tom plese, já tady znám 3 lidi třeba, jo, že tam jako a byl fakt hrozně milý, udělalo mi to radost, jo, taky Martin Tesařík třeba bývalý primátor a hejtman taky občas zavolá, řekne, já ti chci dát peníze na něco hezkýho, na něco dobrýho, tak řekni, máš něco vymyšleného, nebo zavolej mi, kdykoliv budeš chtít, to je taky pěkný a neměli jsme, jakože bychom byli nějací kamarádi v době, kdy byl Martin primátor a takže to je taky hezký, že takhle jako zpětně. Jo, já si myslím, že je to hodně o lidech, prostě nechci to jako rozlišovat, že každý, kdo v té funkci nějaké je, ať je to zastupitel nebo náměstek či primátor, to dělá tak, jak nejlíp umí. A je potom na nás, na voličích, zhodnotit, jestli to dělal třeba zrovna tak, jak si to představujeme my. A pak, že to třeba ve volbách změníme a bude to někdo dělat jinak. Myslím si, že by město mohlo víc šetřit, ale to prostě, to je jak doma. Taky si říkám, že bych měla víc šetřit a prostě nedaří se mi to úplně, jak bych si přála. Jo, jako těžko se to hodnotí, protože prostě každý má nějaký svůj příběh. A nemyslím si, že by ta Olomouc byla někde, když si vemu i třeba toho Roberta Runtáka, který teďka se angažuje na poli, tu galerii udělal a myslím si, že to je taky dobře, že něco takového dělá, že jsem si všimla právě zeleň, že, nebo že opravovali něco. Je to pěkný příklad třeba pro lidi v Olomouci. Nevyčítala bych mu prostě, že má taky nějakou firmu nebo minulost nebo něco. Prostě každý v ten moment, já mám sepsaný takový jako desatero, co bych dělala, kdyby byla primátorka já, jo. Já vám nebudu říkat, ale vždycky, když jako něco takového zaznamenám, že někdo nadává na primátora, protože nebo na náměstka a přemýšlím o tom, tak si vždycky zapíšu, už mám jako takový desatero a jedno třeba z těch desater je, že kdyby prostě přišel nějaký investor, tak bych mu šla prostě naproti a nikdy bych mu neházela klacky pod nohy, protože si myslím, že Olomouc potřebuje právě lidi, kteří tady chtějí investovat peníze, třeba i proto, aby každá ta místní část mohla zkvétat, třeba i zelení jenom, jo, ale máme třeba sponzora v dobrém místě, který mi říkal, že má takovou potřebu někde vysádit stromy, jo, a teď prostě říkal, najdi v Olomouci, to je taky třeba námět pro někoho, najdi v Olomouci prostě místo, kde bychom mohli vysadit stromy a já to ráda investuju, což je super. Jo? souvisí to s tou politikou a zároveň je to vlastně partner dobrýho místa, který jako leta taky nás podporuje, no.
1: Podporuje, to je super. No a já se ještě zeptám, pokud byste měla pozvat na návštěvu sem k nám do Olomouce nebo možná na Hanu, obecně někoho, kdo tady nikdy nebyl, tak na co byste ho třeba nalákala?
0: Do Olomouce. Tak to je strašně, záleží, kdo to je, že my když zveme přátelé sem, tak když mají děti, tak chodíme střílet, nebo já teda ne, ale Zdeneček vždycky s dětma chodí střílet, pak samozřejmě zoologická, tak záleží prostě, kdo to je, když přijede sestra Benedikta, která je Olomoučačka, tak samozřejmě projdeme všechny kostely, že jo, to je prostě strašně individuální. Já myslím, že někdy stačí, třeba já, když jedu do cizího města, já jsem uchylná na zoologické zahrady, takže já jdu vždycky do zoologické a pak chodím po parcích, jenom se prostě kochám jako zelení, přírodou, těma památkama, prostě já potřebuji do toho parku, jo. Takže to je strašně individuální, no, takže bych to asi ušila na míru té konkrétní osobě, no.
1: Tomu konkrétní hosti. Ale musíme říct, že zrovna Olomouc má po stránce parku rozhodně něco nabídnout.
0: Jo, svatý kopeček, jenom si tam sednout na lavičku třeba a koukat. To je prostě nádherný, no. Rozárium je krásný, se projít jenom po rozárku, jenom tak odpoledne. Jenom prostě lidi vyjíždějí z Olomouce, já taky vyjíždím z Olomouce, ale pak si říkám, tyjo, proč jsem nešla do rozárka, tam jsem mohla celý odpoledne na sluníčku sedět a koukat do kytek a tím parkem, když to projde, to je prostě nádherný. To je hezký, no, dobře se tady žije.
1: Ale že jsou třeba parky nějakým vaším oblíbeným místem, nebo klidně nám můžete prozradit nějaký, dát nějaký tip, kam...
0: Já jsem si teďka oblíbila v době covidu naučné stezky, takže jsem si udělala jako seznam naučných stezek a teď třeba mám oblíbenou u mladče Třesín, moc pěkná. A pak je hezká Elišky z Kunštátu. A to je, ale to je dlouhá. Kdybyste šli, tak si vemte svačinu a pít. Ale je krásná.
1: No super, tak jasně. Dostali jsme se na závěr úplně dnešního rozhovoru, takže já bych vám moc chtěl poděkovat za to, že jsme tady spolu strávili velmi příjemný čas. A já mám ještě pro vás takový malý dárek na rozloučenu jako pro každého hosta, kterého tady vítám naproti sobě.
0: S podpisem, to je krásný.
1: To je s věnováním, takže prosím, přijměte tohle jako takový malý dárek a takovou vzpomínku na ten náš dnešní rozhovor.
0: Už jste tady napsal děkuji za příjemný rozhovor, to jste vůbec nemohl tušit.
1: Já mám takový odhad.
0: Děkuji za pozvání, jste moc hodní, děkuji.
1: No a samozřejmě budeme vám držet palce i co se týká vašeho osobního života, samozřejmě i vlastně spolku Dobrého místa pro život, ať se vám ty vaše akce daří, ať díky vám má spoustu dalších lidí a dětí příjemnější život.
0: A já budu ráda, že se ukážete na nějaké naší akci.
1: Moc rádi si myslím, že se přijdeme
0: podívat. Zatahejte mě za bundu, protože já tam budu pobíhat.
1: Perfektní, takže ještě jednou děkuji moc a nám nezbývá, než se rozloučit také s našimi diváky a posluchači, takže děkujeme, že jste dokoukali až sem. A pokud nás ještě nesledujete, tak určitě nás odebírejte zde na YouTube nebo taky na audio platformách Spotify a nebo Apple Podcasty. No a my se zase budeme těšit za týden s dalším hostem a do té doby se mějte hezky. Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný,

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako bláze. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tyčka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. A pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se slítnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: up in love. WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 5 hodin.
2: Olé, tady je

Beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přinese

0: Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole serví.

0: den. Berani, kdykoliv umíte vykouzlit pohodovou atmosféru, býci, dopřejte si co nejvíc kulturních zážitků. Blíženci, nezapomeňte, že život není jenom práce. Raci, vaše nápady budou velmi kreativní, lvi, jděte za tím, po čem toužíte. Pany, víc se usmívejte, vaše okolí to ocení. Váhy, máte srdce na dlani a světový mír chcete pro všechny. Štíři, vy se určitě nenecháte opít rohlíkem. Střelci, občas na sebe máte přehnaně vysoké nároky. Kozorozi, snažte se nic nepokazit. Vodnáři, zatněte zuby a pak vydržíte téměř nemožné. A co my ryby? Ve společnosti se rozhodně budeme cítit jako ryba ve vodě.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
3: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
2: Svatova Břinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Břinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
3: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Olé! Tady je tvoje metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie, co si snadno zapamatuješ. Kungs je jako ten kámoš, který tě vždycky pozve na nejlepší party a nikdy nesklame. Jeho hudba je plná energie, ale zároveň příjemná na poslech. Pokud chceš vědět, co je ta pravá letní atmosféra, zůstaň naladěný.

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako

0: jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole a tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu.

0: víc energie. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
2: Sport.
1: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Počasí na Moravě v pátek velmi příjemné. Počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami okolo 25 stupňů Celsia ve stínu a taky se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
4: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Jsme tu pro tebe už dlouho.
8: A máme spoustu společných vzpomínek.
9: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen, ale taky je to tvrdá věda. Je to pohled do minulosti, do budoucnosti. Je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste utečka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď to svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. A pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát, díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
10: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
4: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

vyberáš. Podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pátek 7. srpna. U Olomouce se dál můžeme v pohodě koupat v přírodě. Štěrkopísková jezera Poděbrady si udržují prvotřídní čistotu vody. Hygienici to zjistili z odběrů vody, ta je na Poděbradech u Olomouce bezpečná k rekreaci. Méně příznivá situace je na Plumlovské přehradě na Prostějovsku, kde se jakost vody zhoršila na 3. stupeň z 5. Hygienici tu ze vzorku zaznamenali zvýšené riziko zdravotních potíží a lidem po koupání v přehradě doporučují sprchu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Slavná umělecká díla vytvořená z květin. Takovou zajímavost představí tradiční výstava Floria Léto na výstavišti v Kroměříži. Z květin jsou tu stvárněné obrazy známých malířů. Výstava začíná dnes a trvá do neděle. Rekordní počet malých sokolů v Jeseníkách. Letos vyletělo z hnízdišť nejvíc těchto dravců v novodobé historii. 22 párů tu vyvedlo 46 mláďat, o 7 víc než loni. Za 25 let sledování jeseničtí sokoly vyvedly už celkem 500 mláďat.
0: Sport.
2: Jak se dařilo českým klubům ve 3. předkole fotbalových evropských pohárů? Včera hráli 2. Hradec Králové vyzval v evropské lize doma Bešiktaš Istanbul, ale padl 0-1. Hrál taky Jablonec v konferenční lize a porazil doma Rigu 2-0. Odvety týmy hrají příští týden.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude ráno a dopoledne na naší Moravě větší oblačnost, přes den pak jasno anebo polojasno, teploty 26 až 29. A co o víkendu? Teploty vesměs podobné jako dneska. Po oba dny opět 26 až 29 a jak v sobotu, tak v neděli jasno anebo polojasno. Co jsme se tedy právě dozvěděli? Že ode dneška až do neděle bude slunečno a žádné mega velké vedro. Teploty v pohodě, lehce pod 30.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomoucka, také z Mohelenice pro vás právě teď. Silničáři dál makají na výjezdu z Olomouce na Přerov u Grigova. Jezdíme provizorně 2 pruhy. Hotovo má být oficiálně příští týden v pondělí. A policejní hlídky teď slídí nedaleko Olomouce ve Skrbeni na ulici Josefa Fialy a taky na výjezdu z Mohelenice na Moravskou Třebovou za Molkou. Na každém ranním kilometru jsme s vámi. Šťastnou cestu.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky.

0: Dnešní den.
1: Berani, kdykoliv umíte vykouzlit pohodovou atmosféru, býci, dopřejte si co nejvíc kulturních zážitků. Blíženci, nezapomeňte, že život není jenom práce. Hradci, vaše nápady budou velmi kreativní, lvi, jděte za tím, po čem toužíte. Pany, víc se usmívejte, vaše okolí to ocení. Váhy, máte srdce na dlani a světový mír chcete pro všechny. Štíři, vy se určitě nenecháte opít rohlíkem. Střelci, občas na sebe máte přehnaně vysoké nároky. Kozorozi, snažte se nic nepokazit. Vodnáři, zatněte zuby a pak vydržíte téměř nemožné. A co my ryby? Ve společnosti se rozhodně budeme cítit jako ryba ve vodě.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu v MOL Move.
10: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Raději už tam budem?
12: Přestaň! Je mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
0: Radio Metropole.
18: Metropole.

0: you mine.
1: Radio Metropole.
2: Nehrajem si, hrajem jinak.
1: Metropole.
2: Prostě jinak.

0: Přejeme parádní léto. S kolegy chceme, abyste se u nás vždycky dozvěděli něco nového, praktického nebo zábavného. A s naším týmem jsme se bavili také o tom, kdo má jak drahé plavky. A kdo si najednou pronesl tady u nás v rádiu: hele, a kolik stojí nejdražší plavky na světě? A to bylo něco pro nás. Začali jsme pátrat, prohledávat weby, zajímavosti, rekordy. No a pozor, zřejmě jsme našli vítěze. Tím by měly být diamantové bikiny návrhářky Susan Rosen z roku 2006. Z čeho ty bikiny byly vyrobené? Zapomeňte na polyester nebo elastan. Byly tam pouze diamanty zasazené do platiny, celkem přes 150 karátů. A ten největší diamant měl dokonce 51 karátů. Říkáte si, no dobře, super, a tak kolik to stálo, prozraďte. Cena údajně neuvěřitelných 30 milionů dolarů. Wow, no asi na koupák tady na Moravě bychom si to nevzali. Jenom si představte tu davovou paniku, kdyby vám 2-3 diamanty uplavaly do dětského bazénku v akvaparku v Olomouci, v Prostějově nebo ve Vyškově. No, každý by hned pomáhal hledat. Diamantové bikiny za 30 milionů dolarů. Ano, to je další letní zajímavost. Komu ji řeknete jako první?
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

Olomouc 92 a hranice 107 FM. I took the long road across the ocean.

0: Rádio Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Je pátek 7. srpna. Řidiči v Olomouci na vytížené Polské ulici to bude chtít víc trpělivosti. Dopravu tu nyní řídí kyvadlově semafory. Znovu se tu opravuje asfalt. Jde o reklamační opravu. Vozovka se tu po loňské rekonstrukci propadla. Jinak v ulicích Olomouce nezapomínejme na dodržování dopravních předpisů. Strážníci hlásí, že tu dnes hlídají povolenou rychlost, a to na dvou ulicích 1. máje a Keplerova. Vyzývají k bezpečné jízdě. A do třetice na silnice? Za kolik pak v olomouckém kraji jezdí? Benzín od minulého týdne mírně zlevnil, nafta zdražila. Litr Naturalu 95 tu stojí o desetník méně, v průměru 42 korun 30 haléřů. A nafta v Olomouckém kraji zdražila o 80 haléřů na 44,80. Tragická událost v italských Alpách. Včera tam zemřela na túře 13-letá dívka z České republiky. Stalo se to u hory Cima di Valbona. Ve výšce asi 2600 metrů uklouzla na svahu a spadla z 90-metrového srázu. Podlehla zraněním, píše ČTK.
1: Sport.
3: Nečekaná medaile mladé české štafety. Česká smíšená běžecká štafeta na 4x400 metrů vybojovala na juniorském mistrovství světa stříbro. Kvarteto Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková zaběhlo čas 3 minuty 18 sekund a 16 setin. A nestačilo jen na Spojené státy. Čtveřice zaběhla nejrychlejší evropský juniorský čas všech dob.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Také dnes a o víkendu během letní grilovačky pozor na komáry. Mimochodem, přemýšleli jste někdy nad tím, jak nás komár vůbec najde? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Ještě ráno a dopoledne na Moravě dnes větší oblačnost, přes den pak jasno anebo polojasno. Teploty 26 až 29. A co teploty o víkendu? Vesměs podobné jako dnes. Po oba dny opět 26 až 29 a v sobotu i v neděli má být většinou jasno anebo polojasno. A teď zpátky na začátek. Otázka zněla, jak si nás v létě najdou komáři. Podle oxidu uhličitého, který vydechujeme, a také podle pachu a tepla naší pokožky. Tohle jste věděli?
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, ze Svitav i z Černé hory právě teď. Dobré páteční ráno. Ranní policejní hlídky v Olomouci u kempu Krásná Morava na Tomkově ulici hlídají také ve Zlíně na Peroutkově nábřeží nebo ve Svitavách na ulici Průmyslová. A jak od nás víte, záchranáři teď zasahují u nehody dvou osobáků. Silný provoz je proto na výjezdu z Černé hory na Letovice.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek 7. srpna a svátek slaví každá Lada Všenej. A co dnešní narozeninoví oslavenci? Mezi nimi finalista první řady české superstar Summer Issa nebo agent Mulder z Akta X, americký herec David Duchovny.
2: Mulder, co to znamená?
3: To není jenom tak.
1: A dnes se vzpomínáme také na herce a baviče Mojmíra Maďariče. Taky by měl narozeniny, byl ročník 1955 a navždy v našich srdcích zůstane i jako božský Lumír z Dívčí války.
4: Ale těch kníslo by bylo dneska trochu moc.
5: Knížek do hlučný z vlky druží.
1: Ať dnešek stojí za to. Je pátek 7. srpna.
0: Metropole právě dnes.
6: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
7: Dřevo Op, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
8: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více

0: 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland. Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako bláze. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste utečka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické spole, jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. A pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
5: Pro šmejdi z Lín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
9: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
13: Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

0: se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš. Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám další zprávy. Je pátek 7. srpna. Muž s pistolí v Tovární ulici v Olomouci. Takový případ řešili ve středu strážníci. Ukázalo se, že pistole je airsoftová. 49-letý muž byl opilý a mířil s ní na plechovku. Zbraň strážníkům na výzvu dobrovolně odevzdal a řeší to správní orgán.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Proměnou nyní přes prázdniny prochází radnice v Boskovicích. Rekonstrukce budovy přinese novou obřadní síň pro svatby a další slavnostní události i moderně vybavenou zasedací místnost. Hotovo má být na podzim. Živnostníci, nezapomeňte, že vláda zpětně od ledna zrušila letošní zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Živnostníkům tak klesly minimální zálohy na sociální pojištění z 5 720 korun na 5 500 měsíčně. A za první pololetí jim tak vznikl přeplatek. Ten se živnostníkům nevrací automaticky. Mohou zažádat o jeho vyplacení u příslušné správy sociálního zabezpečení, použít ho na úhradu nadcházejících záloh, případně v paušálním režimu snížit srpnovou či další platbu. Píší o tom novinky.cz.
2: Sport.
3: První přípravný zápas před novou sezónou hokejové první ligy mají za sebou přerovští Zubři. Skončil porážkou. Zubři nastoupili bez zkušených hráčů proti Frýdku Místku a padli 0-4. Všechny góly dostali už v první třetině. České volejbalistky vstoupily vítězně do přípravy před domácím mistrovstvím Evropy. Včera porazili Rumunsko 3-0 na sety a vyhráli i následný dodatečný set, který se hrál po dohodě trenérů. Dnes si dají od 17 hodin odvetu.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. Co na sebe?
4: Víme, jak bude ráno a dopoledne na naší Moravě větší oblačnost, přes den pak jasno anebo polojasno, teploty 26 až 29. A co o víkendu? Teploty vesměs podobné jako dneska. Po oba dny opět 26 až 29 a jak v sobotu, tak v neděli jasno anebo polojasno. Co jsme se tedy právě dozvěděli? Že ode dneška až do neděle bude slunečno a žádné mega velké vedro. Teploty v pohodě, lehce pod 30.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomoucka, také z Přerova nebo z Letovic pro vás právě teď. Silničáři dál makají na výjezdu z Olomouce na Přerov u Grigova. Kvůli opravám jezdíme provizorně dvěma pruhy. Hotovo má být oficiálně příští týden v pondělí. Páteční policejní hlídky kontrolují provoz v Přerově na Polní ulici u Molky, také v Hranicích na Bělotinské za Albertem. A bouračka je v Letovicích. Pozor na kruháči na ulici Pražská. Na každém pátečním kilometru jsme s vámi. Šťastnou cestu.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Štěpána.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu, tak pojďme na ně. Etická komise Fotbalové asociace České republiky rozdávala tresty za aféru s ovlivňováním zápasů, která byla odhalena v minulém soutěžním ročníku. V tomto případě už byla potrestána Karviná, která byla přeřazena do druhé ligy a nyní došlo i na jednotlivce. Je mezi nimi také obránce SK Sigma Olomouc Jakub Elbl. Ten dostal zákaz činnosti a pokutu, ale hrát bude moci už na konci prázdnin. Když jsme u Sigmy, tak Hanáci si v neděli připsali první bod letošního ročníku šance ligy za domácí plichtu s Bolkou. A tuhle neděli se hraje v Brně, kde se v Šipex aréně utkáme s Artisem. No a naši fanoušci pořádají solidní výjezd, takže jestli máš zájem z Ultras vyrazit, ještě to třeba vybavíš. No a blíží se taky chvíle, kdy se otevře olomoucká plech aréna. První přátelské utkání odehrají naši hokejisté na olomouckém zimním stadionu už v úterý 12. srpna. Hrajeme s Vítkovicemi a úvodní buly je v 18 hodin. No a zároveň je tu výhled na 5. Mora Express. Společný výjezd fanoušků Mory s hráči speciální vlakovou soupravou se uskuteční v sobotu 24. října. A stejně jako roky předtím, tak i letos bude cílovou destinací Pražská Libeň, kde kohouti vyzvou v

0: Ostřílený rozehráváč a velice dobrý obránce s vůdčími schopnostmi podepsal s vedením klubu nový kontrakt. No a klub také oznámil první nová jména pro kádr do nového soutěžního ročníku Maxa NBL. Tak to je sport na Metropoli a už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
6: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
7: Radio Metropole.

0: připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: Radio Metropole.
7: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
8: Teda skoro na přání.
7: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
9: Čistá telepatie.
10: I've learned to embrace the dark.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Rekonstrukcí prochází svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je zavřený pro motorovou dopravu a dávají se do pořádku jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka skončí v listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Sportovci na koloběžkách z různých koutů světa ode dneška soupeří v Lipníku. Začalo tu mistrovství světa v koloběhu. Sportovní událost sebou nese řadu dopravních omezení ode dneška do neděle. Jejich přehled najdete na webu report.cz. Kroměříž získala stavební povolení na novou sportovní halu, zatím nepravomocné. Hala za asi 300 milionů korun má vyrůst u plaveckého bazénu. Bude pro míčové sporty a gymnastiku. Stavba by měla začít v příštím roce, informuje web města. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem. Se státními poctami se dnes blízcí a veřejnost rozloučí se známým výtvarníkem a hudebníkem. Součástí obřadu, který začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze, bude i státní hymna, vlajka a čestné salvy. Milan Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má. Potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Také dnes a o víkendu během letní grilovačky pozor na komáry. Mimochodem, přemýšleli jste někdy nad tím, jak nás komár vůbec najde? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Ještě ráno a dopoledne na Moravě dnes větší oblačnost a přes den pak jasno anebo polojasno. Teploty 26 až 29. A co teploty o víkendu? Vesměs podobné jako dnes. Po oba dny opět 26 až 29 a v sobotu i v neděli má být většinou jasno anebo polojasno. A

0: zpátky na začátek. Otázka zněla, jak si nás v létě najdou komáři. Podle oxidu uhličitého, který vydechujeme, a taky podle pachu a tepla naší pokožky. Tohle jste věděli?
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Připravená je další blesková doprava ve spolupráci s naší dopravní centrálou. Aktuálně se podíváme na Olomoucko, také do Hranic a nebo na D1 ke Kroměříži. Víte, kde je v Olomouci? Polská, kousek od centra u Šantovky poblíž parku. Polská se relativně nedávno opravovala a opravuje se teď znovu kvůli propadlému asfaltu. Ano, už jsme o tom mluvili, zase jsou tady dopravní komplikace, provoz na Polské řídí kyvadlově semafory. A kde spolu objevujeme teď v pátek dopoledne policejní hlídky? Pomáhají a chrání v Olomouci na Lipenské, také na Babičkově ulici, na 258. kilometru D1 u Kroměříže nebo v Hranicích na Bělotínské. A už od nás víte o vyšetřování ranní nehody. Mírně omezený průjezd je kousek za Černou horou ve směru na Letovice. Pozor u Bořitova. Jedeme s vámi, šťastnou a bezpečnou jízdu.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metro.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň! Mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága a Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
11: Radio Metropole.

0: baví, baby.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Před námi je další srpnový víkend a my poradíme, co podnikat. V Olomouci na Letňáku pokračuje shakespeareovské léto s divadlem Tramtárie. Dneska večer je na programu Ošklivec, komedie ostrá jako skalpel, a v sobotu to bude fascinující tragédie paní Bovaryová. V Olomouci na Letňáku shakespeareovské léto. Koniny si užijeme v sobotu v Příkazích na Olomoucku. Budou jízdy na koni, výtvarné dílny, divadlo, pečení, buchet i ukázky ze života hanáckého gruntu. Koniny teď v sobotu v Příkazích na Olomoucku. V Přerově se konají tradiční svatovavřinecké hody. Bohatý program ode dneška až do neděle s Olympiky, Janou Kiršner, Kamilem Střihavkou i historickým jarmarkem. Od pátku do neděle svatovavřinecké hody v Přerově. A hody svatého Vavřince budou ve Štěpánově také celý víkend ode dneška až do neděle. Jako vždy hudba, tradice i zábava pro děti, a bude u toho i naše rádio, zazní písničky Elvise Presleyho nebo zahraje kapela Děda Mládek Illegal Band. Teď od pátku do neděle hody svatého Vavřince ve Štěpánově. A pokud to máte rádi na hradě Sovinci, tady bude teď v sobotu a v neděli Past na medvěda. Doprovodný program Sokolnická show, šermířské a mušketýrské vystoupení. To vypadá taky hodně zajímavě, co říkáte? O víkendu na Sovinci Past na medvěda. A co vy? Jaké máte plány na sobotu a na neděli?
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Oh, ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtarie.cz.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
9: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Radio Metropole. Se Štěpánem víš, co je nového ve světě.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Od nás víte o nebeské podívané, která nás čeká příští týden. Ve středu 12. srpna uvidíme před západem částečné zatmění slunce a v noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravuje veřejné pozorování této události na střeše fakulty. Program bude zdarma a začne ve středu v 18 hodin.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velkým tématem v Olomouci a okolí je každé léto vybírání parkovného u jezer Poděbrady. V Olomouci se objevila iniciativa za zrušení parkovného u jezer. Kdo za ní stojí a jaké má vize, nyní řeší v článku webreport.cz. Osamoceného koně včera chytali strážníci v Litovli. Nakonec se jim to povedlo a dočasně koně ustájili u mlýna na Šargouně. Podařilo se jim najít majitelku a ta si pro něj přijela. Později se ukázalo, že kůň utekl z pobořené ohrady a usiloval o samostatný návrat domů do Šternberka. Stále oblíbenější je na rybnících a jezerech jízda na paddleboardech. Možná si ji taky rádi užíváte, ale opatrně, vodní záchranná služba Českého červeného kříže nově vyzývá, ať u této zábavy nezapomínáme na použití bezpečnostního popruhu. Pokud ho nemáme, při pádu do vody nám může vítr nebo proud odnést prkno mimo dosah a může to mít i tragický konec, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Elitní tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka zvládl

0: Postup do dalšího kola na turnaji ATP v Montrealu. Probojoval se v noci na dnešek do osmi finále podniku, když přemohl po setech 6-3 a 6-4 Belgičana Blokše.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Jak bude. Na Olomoucku i jinde většinou polojasno, s trochou mraku a na teploměru nejčastěji 25 až 27 stupňů. O víkendu se to pak zastaví těsně pod 30 a bio se dál drží na dvojce, což je střední zátěž.
2: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci na Velkomoravské. Je to srážka osobáku s nákladňákem. A taky máme hlášené policejní hlídky. Například na dálnici D35 Olomouc Lipník u Přáslavic, na D1 na exitu Kroměříž Východ, anebo v Mohelnici na Třebovské. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: s rádiem Metropolem si hrajeme další hit za hitem. Konečně se máme pátečně a taky dneska víme, kde se skvěle nabaštíme. Jsou to naše polední meníčka z Olomouce. Dáme třeba indickou hrachovou polévku nebo pečenou marinovanou řepu s rikotou a pažitkou a nebo houbového kubu. Dnes v restauraci koza zůstala celá. Pak jsou tady bramborové šišky s mákem, svíčková a nebo smažená gouda v pankostrouhance v Michalském výpadu. Kuřecí rarášci v pivním těstičku a nebo mexické fazole s kukuřicí, chalapeno s papričkou a klobásou u Morgana. A je tu i filírovaná vepřová panenka ve slaninovém kabátku nebo halušky s bystročickým zelím dnes v baseball pubu na Lascích. Jinak další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie tady u nás na Rádiu Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Holba Fest. Vůně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
8: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
7: Floria léto, výstava, která roste s vámi.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
12: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
13: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
15: Olomoucký report CZ.
16: Pořád se něco děje.
15: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
17: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
16: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: Všechno.

69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland. Radio Metropole. Metropole.

0: Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání. Teda skoro na přání. Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.
0: Metropole.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Classic
1: Elvis. Jsme tu pro tebe už dlouho.
2: A máme spoustu společných vzpomínek.
3: Radio Metropole.

0: Přijeme parádní léto. S kolegy chceme, abyste se u nás vždycky dozvěděli něco nového, praktického nebo zábavného. A s naším týmem jsme se bavili také o tom, kdo má jak drahé plavky. A kdo si najednou pronesl tady u nás v rádiu: hele, a kolik stojí nejdražší plavky na světě? A to bylo něco pro nás. Začali jsme pátrat, prohledávat weby, zajímavosti, rekordy. No a pozor, zřejmě jsme našli vítěze. Tím by měly být diamantové bikiny návrhářky Susan Rosen z roku 2006. Z čeho ty bikiny byly vyrobené? Zapomeňte na polyester nebo elastan. Byly tam pouze diamanty zasazené do platiny, celkem přes 150 karátů. A ten největší diamant měl dokonce 51 karátů. Říkáte si, no, dobře, super, a tak kolik to stálo, prozraďte. Cena údajně neuvěřitelných 30 milionů dolarů. Wow, no, asi na koupák tady na Moravě bychom si to nevzali. Jenom si představte tu davovou paniku, kdyby vám 2-3 diamanty uplavaly do dětského bazénku v akvaparku v Olomouci, v Prostějově nebo ve Vyškově. No, každý by hned pomáhal hledat. Diamantové bikiny za 30 milionů dolarů. Ano, to je další letní zajímavost. Komu ji řeknete jako první?
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web rapotin.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
4: Ten stopnový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
3: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
1: Sport.
3: Do třetího kola míří fotbalová národní liga a své zápasy odehrají i kluby z našeho regionu. Do akce jde dnes Prostějov, který se na domácím hřišti střetne s Karvinou od 18 hodin. A Kroměříž hraje venku s Duklou Praha taky od 18 hodin.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Pranostika říká, že když jsou v srpnu houby, bude v zimě dost sněhu. Uvidíme. Taky víme, jak bude. Dneska dál vesměs slunečno s letními teplotami 25 až 27. O víkendu by to mělo být do 30 stupňů. A co nějaké přehánky anebo bouřky? Ani kapka. Podle předpovědi možná sprchne až v pondělí.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme stále rozkopané náměstí Hrdinu a aktuálně tu probíhá i výměna semaforu.

0: Jinak policejní hlídku nám hlásíte ve Šternberku na Jibavské a pozor, kvůli mistrovství světa na koloběžkách budeme mít dopravní omezení v Lipníku. O víkendu tady bude zavřená Osecká ulice. Neprojedeme od okružní křižovatky u Lidlu až po křižovatku u Sokolovny. Ani auta, ani autobusy. V sobotu navíc bude uzavřená i část ulice Jiráskova. Objízdná trasa povede v Lipníku obousměrně, a to po ulicích Svatopluka Čecha, Bratrská, Boženy Němcové a Blahoslavova. Ať už s námi jedete kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
2: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Skali, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kirchner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
8: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: žít.
1: Metropole právě dnes.
2: Je pátek 7. srpna a svátek slaví každá Lada Pšenej. A co dnešní narozeninoví oslavenci? Mezi nimi finalista první řady české superstar Summer Issa nebo agent Mulder z Akta X, americký herec David Duchovny.
3: Mulder, co to znamená?
4: To není jenom ten.
2: A dnes se vzpomínáme také na herce a baviče Mojmíra Maďariče. Taky by měl narozeniny, byl ročník 1955 a navždy v našich srdcích zůstane i jako božský Lumír z Dívčí války.
5: Ale těch Kníslovi bylo dneska trochu moc.
6: Kníže, kdo hlučný, z vlky druží.
2: Ať dnešek stojí za to. Je pátek 7. srpna.
1: Metropole právě dnes. Letní vibe Rádia Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podíváme se za řidiči. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Slavná umělecká díla vytvořená z květin. Takovou zajímavost představí tradiční výstava Floria Léto na výstavišti v Kroměříži. Z květin jsou tu stvárněné obrazy známých malířů. Výstava začala dnes a trvá do neděle. Zemědělci sklízejí rychle, ale obilí je málo. Bude to podle jejich odhadů nejhorší sklizeň za posledních 14 let. Základních obilovin sklidí 6 390 000 tun. Je to o necelou pětinu méně než loni. Nedostatek však vyváží zásoby z Loňska, píší o tom Novinky.cz. Zapršelo a kleslo riziko požárů, aspoň v oblasti jižní Moravy, kde bylo dosud nebezpečí požárů kvůli horku a suchu vysoké. Nicméně výstraha meteorologů před požáry trvá, a to v celé České republice. Riziko vzniku je však nízké.
1: Sport.
3: Moravskoslezská fotbalová liga vstupuje do svého druhého kola a v předehrávce dnes uvidíme střet dvou týmů z našeho regionu. Fotbalisté Hranic na domácím trávníku vyzvou Uničov. Výkop utkání je v 19 hodin.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dneska maximálně 25 až 27 stupňů, o víkendu necelých 30. Nicméně vedra se prý zase brzy vrátí a hrozí i supertropy. Konkrétně příští týden můžeme naměřit 33 stupňů, k tomu v pondělí místy zaprší. A pozor, ve středu večer nás čeká něco úžasného. Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999. Tak co? Taky už se těšíte?
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, je to naše blesková doprava. Komplikace máme na dálnici D35 na trase Olomouc-Lipník. Jak je exit Přáslavice, je tu odstavená dodávka, tak ať do ní nevletíte. A nehodu teď momentálně řešíme na Šumpersku. Je to ťukanec dvou osobáků v Libině, tak hlavně šťastnou cestu.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metro.

0: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Bike Park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový Bike Park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň! Je mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole.
1: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen, ale taky je to tvrdá věda. Je to pohled do minulosti, do budoucnosti. Je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval? Řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete.
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tyčka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. A pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát, díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Fakt?
8: Ty jsi nejlepší.
7: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic. Všechno, co

0: 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
3: Rádio Metropole.
4: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio. Metropole.

0: Radio Metropole, podporujem domácí muziku. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Radio Metropole, Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Rekonstrukcí prochází svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je zavřený pro motorovou dopravu a dávají se do pořádku jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka skončí v listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sportovci na koloběžkách z různých koutů světa ode dneška soupeří v Lipníku. Začalo tu mistrovství světa v koloběhu. Sportovní událost sebou nese řadu dopravních omezení ode dneška do neděle. Jejich přehled najdete na webu report.cz. Kroměříž získala stavební povolení na novou sportovní halu, zatím nepravomocné. Hala za asi 300 milionů korun má vyrůst u plaveckého bazénu, bude pro míčové sporty a gymnastiku. Stavba by měla začít v příštím roce, informuje web města. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem. Se státními poctami se dnes blízcí a veřejnost rozloučí se známým výtvarníkem a hudebníkem. Součástí obřadu, který začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze, bude i státní hymna, vlajka a čestné salvy. Milan Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let.
1: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
0: Radio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde většinou polojasno, s trochou mraku a na teploměru nejčastěji 25 až 27 stupňů. O víkendu se to pak zastaví těsně pod 30 a bio se dál drží na dvojce, což je střední zátěž.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, je to naše blesková doprava. Policejní hlídku můžeme aktuálně potkat v Olomouci na Lipenské, když se jede kolem Ferony, a nebo taky na dálnici D46 na exitu Vyškov. Jinak vám přejeme klidné páteční odpoledne za volantem s naším rádiem.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Radio Metropole. Víc muziky.

0: Luskni CZ.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
11: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
12: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Začneme v Olomouci. Na Letňáku máme teď v srpnu Shakespeareovky pro dospěláky, ale jsou tu i pohádky pro malé diváky, jako například Tereska a kouzelné autíčko nebo o Pračlovíčkovi. Kompletní program najdeme na www.shakespeareovskeleto.cz. Zdravíme také Přerov, kde hledáme dopravce pro městské autobusy. Jak píše Report.cz, nabídky radnice přijímá do poloviny září. A ještě pozvánka na příští víkend do Šumperku na sobotu s městskou policií na novém dopravním hřišti. Co nás tady vlastně 15. srpna čeká, tak to zjistíme na webu www.šumperk.cz. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Od nás víte o nebeské podívané, která nás čeká příští týden. Ve středu 12. srpna uvidíme před západem částečné zatmění slunce a v noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravuje veřejné pozorování této události na střeše fakulty. Program bude zdarma a začne ve středu v 18 hodin.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velkým tématem v Olomouci a okolí je každé léto vybírání parkovného u jezer Poděbrady. V Olomouci se objevila iniciativa za zrušení parkovného u jezer. Kdo za ní stojí a jaké má vize, nyní řeší v článku webreport.cz. Osamoceného koně včera chytali strážníci v Litovli. Nakonec se jim to povedlo a dočasně koně ustájili u mlýna na Šargouně. Podařilo se jim najít majitelku a ta si pro něj přijela. Později se ukázalo, že kůň utekl z pobořené ohrady a usiloval o samostatný návrat domů do Šternberka. Stále oblíbenější je na rybnících a jezerech jízda na paddleboardech. Možná si ji taky rádi užíváte, ale opatrně, vodní záchranná služba Českého červeného kříže nově vyzývá, ať u této zábavy nezapomínáme na použití bezpečnostního popruhu. Pokud ho nemáme, při pádu do vody nám může vítr nebo proud odnést prkno mimo dosah a může to mít i tragický konec, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: Elitní tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka zvládl postup do dalšího kola na turnaji ATP v Montrealu. Probojoval se v noci na dnešek do osmi finále podniku, když přemohl po setech 6-3 a 6-4 Belgičana Blokše.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
5: Pranostika říká, že když jsou v srpnu houby, bude v zimě dost sněhu. Uvidíme. Taky víme, jak bude. Dneska dál vesměs slunečno s letními teplotami 25 až 27. O víkend

0: by to mělo být do 30 stupňů. A co nějaké přehánky anebo bouřky? Ani kapka. Podle předpovědi možná sprchne až v pondělí.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme stále rozkopané náměstí Hrdinu a aktuálně tu probíhá i výměna semaforů. A pozor, kvůli mistrovství světa na koloběžkách budeme mít dopravní omezení v Lipníku. O víkendu tady bude zavřená Osecká ulice. Neprojedeme od okružní křižovatky u Lidlu až po křižovatku u Sokolovny. Ani auta, ani autobusy. V sobotu navíc bude uzavřená i část ulice Jiráskova. Objízdná trasa povede v Lipníku obousměrně a to po ulicích Svatopluka Čecha, Bratrská, Boženy Němcové a Blahoslavova. Ať už s námi jedete kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu, tak pojďme na ně. Etická komise Fotbalové asociace České republiky rozdávala tresty za aféru s ovlivňováním zápasů, která byla odhalena v minulém soutěžním ročníku. V tomto případě už byla potrestána Karviná, která byla přeřazena do druhé ligy, a nyní došlo i na jednotlivce. Je mezi nimi také obránce SK Sigma Olomouc Jakub Elbl. Ten dostal zákaz činnosti a pokutu, ale hrát bude moci už na konci prázdnin. Když jsme u Sigmy, tak Hanáci si v neděli připsali první bod letošního ročníku šance ligy za domácí plichtu s Bolkou. A tuhle neděli se hraje v Brně, kde se v Šipex aréně utkáme s Artisem. No a naši fanoušci pořádají solidní výjezd, takže jestli máš zájem z Ultras vyrazit, ještě to třeba vybavíš. No a blíží se taky chvíle, kdy se otevře olomoucká Plech aréna. První přátelské utkání odehrají naši hokejisté na olomouckém zimním stadionu už v úterý 12. srpna. Hrajeme s Vítkovicemi a úvodní buly je v 18 hodin. No a zároveň je tu výhled na 5. Mora Express. Společný výjezd fanoušků Mory s hráči speciální vlakovou soupravou se uskuteční v sobotu 24. října. A stejně jako roky předtím, tak i letos bude cílovou destinací Pražská Libeň, kde kohouti vyzvou v O2 aréně Spartu Praha. A ještě basketbal. Také v nové sezóně bude v dresu BK Olomoucko nastupovat Adam Goga. Odchovanec prostějovského basketbalu, kterého čeká 11. sezóna v nejvyšší domácí soutěži. Ostřílený rozehráváč a velice dobrý obránce s vůdčími schopnostmi podepsal s vedením klubu nový kontrakt. No a klub také oznámil první nová jména pro kádr do nového soutěžního ročníku Maxa NBL. Tak to je sport na Metropoli a už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole.
3: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
13: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Před námi je další srpnový víkend a my poradíme, co podnikat. V Olomouci na Letňáku pokračuje shakespearovské léto s divadlem Tramtárie. Dneska večer je na programu Ošklivec, komedie ostrá jako skalpel, a v sobotu to bude fascinující tragédie paní Bovaryová. V Olomouci na Letňáku shakespearovské léto. Koniny si užijeme v sobotu v Příkazích. Na Olomoucku budou jízdy na koni, výtvarné dílny, divadlo, pečení, buchet i ukázky ze života Hanáckého Gruntu. Koniny teď v sobotu v Příkazích na Olomoucku. V Přerově se konají tradiční svatovavřinecké hody, bohatý program ode dneška až do neděle z Olympiky, Janou Kiršner, Kamilem Střihavkou i historickým jarmarkem. Od pátku do neděle svatovavřinecké hody v Přerově. A hody svatého Vavřince budou ve Štěpánově také celý víkend ode dneška až do neděle. Jako vždy hudba, tradice i zábava pro děti, a bude u toho i naše rádio, zazní písničky Elvise Presleyho nebo zahraje kapela Děda Mládek Illegal Band. Teď od pátku do neděle hody svatého Vavřince ve Štěpánově. A pokud to máte rádi na hradě Sovinci, tady bude teď v sobotu a v neděli Past na medvěda. Doprovodný program, sokolnická show, šermířské a mušketýrské vystoupení. To vypadá taky hodně zajímavě, co říkáte? O víkendu na Sovinci Past na medvěda. A co vy? Jaké máte plány na sobotu a na neděli?
0: Rádio Metropole, kam vyrazit? Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podíváme se za řidiči. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Slavná umělecká díla vytvořená z květin. Takovou zajímavost představí tradiční výstava Floria Léto na výstavišti v Kroměříži. Z květin jsou tu stvárněné obrazy známých malířů. Výstava začala dnes a trvá do neděle.
4: Pokud se chystáte na koupací biotop v Litovli, počítejte s tím, že je tamní dětské brouzdaliště kvůli technické poruše dočasně uzavřené. Jeho opětovné otevření se předpokládá 10. srpna. Zbytek koupaliště, včetně hlavního velkého bazénu, však zůstává pro všechny návštěvníky normálně v provozu.
3: Zapršelo a kleslo riziko požárů, aspoň v oblasti jižní Moravy, kde bylo dosud nebezpečí požárů kvůli horku a suchu vysoké. Nicméně výstraha meteorologů před požáry trvá, a to v celé České republice. Riziko vzniku je však nízké.
1: Sport.
3: Moravskoslezská fotbalová liga vstupuje do svého druhého kola a v předehrávce dnes uvidíme střet dvou týmů z našeho regionu. Fotbalisté Hranic na domácím trávníku vyzvou Uničov. Výkop utkání je v 19 hodin.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: I když nám včera na některých místech trochu sprchlo, pořád máme poměrně sucho. Meteorologové proto vydali na dnešek i celý víkend výstrahu před rizikem požárů. Doporučují v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopálky na zem. Stejně tak bychom neměli používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Víme, jak bude o víkendu. Sobota hlásí jasno až polojasno a až 28 stupňů. Neděle jasno a můžeme se dostat až ke 30.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Na rozbitý semafor si dáme pozor v Olomouci na třídě Svobody. Nohu z plynu kvůli překážce na silnici si dáme taky raději na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín. Dopravu nám komplikuje taky bouračka dvou osobáků v Hranicích v ulici Hranická. Na místě jsou záchranné složky, očekáváme kluskou vozovku. Policejní hlídky na nás pak číhají ve Zlíně na třídě 3. května, v Mohelnici v ulici Družstevní a taky na D35 na exitu Unčovice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Radio Station. Metropole. Metropole. Ooh.

0: zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Je mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
12: Radio Metropole. Metropole.

0: Kiki ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Přijeme parádní léto. S kolegy chceme, abyste se u nás vždycky dozvěděli něco nového, praktického nebo zábavného. A s naším týmem jsme se bavili také o tom, kdo má jak drahé plavky. A kdo si najednou pronesl tady u nás v rádiu: hele, a kolik stojí nejdražší plavky na světě? A to bylo něco pro nás. Začali jsme pátrat, prohledávat weby, zajímavosti, rekordy. No a pozor, zřejmě jsme našli vítěze. Tím by měly být diamantové bikiny návrhářky Susan Rosen z roku 2006. Z čeho ty bikiny byly vyrobené? Zapomeňte na polyester nebo elastan. Byly tam pouze diamanty zasazené do platiny, celkem přes 150 karátů. A ten největší diamant měl dokonce 51 karátů. Říkáte si, no, dobře, super, a tak kolik to stálo, prozraďte. Cena údajně neuvěřitelných 30 milionů dolarů. Wow, no, asi na koupák tady na Moravě bychom si to nevzali. Jenom si představte tu davovou paniku, kdyby vám 2-3 diamanty uplavili do dětského bazénku v akvaparku v Olomouci, v Prostějově nebo ve Vyškově. No, každý by hned pomáhal hledat. Diamantové bikiny za 30 milionů dolarů. Ano, to je další letní zajímavost. Komu ji řeknete jako první?
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
3: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
2: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
4: Skali, dobrý den.
5: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
7: Dřevo Op, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
8: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak doraste na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
10: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Letní vibe Rádia Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Rekonstrukcí prochází svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je zavřený pro motorovou dopravu a dávají se do pořádku jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka skončí v listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sportovci na koloběžkách z různých koutů světa ode dneška soupeří v Lipníku. Začalo tu mistrovství světa v koloběhu. Sportovní událost sebou nese řadu dopravních omezení ode dneška do neděle. Jejich přehled najdete na webu report.cz. Přerov hledá nového provozovatele městské hromadné dopravy, který převezme autobusové linky od roku 2028 na dalších 10 let. Město už vypsalo výběrové řízení a nabídky od zájemců bude přijímat do poloviny září. Brzy se tak dozvíme, jestli bude ve městě dál jezdit současný dopravce Arriva nebo ho nahradí někdo jiný. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem. Se státními poctami se dnes blízcí a veřejnost rozloučí se známým výtvarníkem a hudebníkem. Součástí obřadu, který začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze, bude i státní hymna, vlajka a čestné salvy. Milan Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let.
1: Sport.
2: Do třetího kola míří fotbalová národní liga a své zápasy odehrají i kluby z našeho regionu. Do akce jde dnes Prostějov, který se na domácím hřišti střetne s Karvinou od 18 hodin. A Kroměříž hraje venku s Duklou Praha taky od 18 hodin.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. K večeru nám může přibývat oblačnost, noc nás čeká chladnější. Teploty mohou spadnout až ke 12 stupňům. Na horách a v údolích dokonce až k 10. Můžeme si tak pořádně vyvětrat, protože zítra už nás zase čeká teplé počasí. Očekáváme jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají k 24 až 28 stupňům. Alergici, pilový semafor je celý víkend nahané žlutý, to znamená střední pilovou zátěž. Sezónu má hlavně Tomka, Šťovík, Srha, Peliněk, Jitrocel nebo třeba Kopřiva.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Tramvaj se s osobákem srazila v Olomouci v ulici Trnkova. Bouračku máme taky na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Holice. Hlásíte nám i policejní hlídky, stojí v Olomouci v ulici Lipenská, na D1 na exitu Hulín Západ, na průtahu v obci Lípa na Zlínsku a taky ve Staré Vsi na Rýmařovsku v ulici Potočná. Pohodovou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Metropole.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Metropole.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Houba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Houba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Houba Hanušovice. Více informací na houba.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
7: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
8: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.
0: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek 7. srpna a svátek slaví každá Lada. Všenej? A co dnešní narozeninoví oslavenci? Mezi nimi finalista první řady české superstar Summer Issa nebo agent Mulder z Akta X, americký herec David Duchovny.
2: Mulder, co to znamená?
3: To není jenom ten.
1: A dnes vzpomínáme také na herce a baviče Mojmíra Maďariče. Taky by měl narozeniny, byl ročník 1955 a navždy v našich srdcích zůstane i jako božský Lumír z Dívčí války.
4: Ale těch kníslo by bylo dneska trochu moc.
5: Knížek do hlučný, z vlky druží.
1: Ať dršek stojí za to, je pátek 7. srpna.
0: Metropole právě dnes. Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
10: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
13: Proto ne.
12: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
13: Proto taky ne.
12: Tak proč?
13: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
12: Ale koupil.
13: Fakt?
12: Fakt?
13: Oh, ty jsi nejlepší.
12: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
14: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
15: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
14: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
16: Radio Metropole
0: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
17: Dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
3: Ten stopnový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nožkama se střihávat z tejší části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
2: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
1: Sport.
2: Reprezentační šéftrenérka Petra Škábová pevně věří, že naši plavci na mistrovství Evropy znovu vybojují medaily. Svá velká očekávání prozradila novinářům těsně před pondělním startem bazénových disciplín. Budeme tak českým reprezentantům držet palce, ať se jim tento cíl podaří naplnit a přivezou domů cenné kovy.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Moc hub srpnových, moc vánic sněhových, to je pronostika na tento měsíc. Houby nám zatím moc nerostou a tak se zřejmě vánic v zimě nemusíme bát. Víme, jak bude. Na houby je poměrně sucho a i víkend hlásí dva dny bez deště. V sobotu budeme mít jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 24 až 28 stupňů. Neděle slibuje převážně jasno. Rtuť teploměru by se poslední den týdne měl vyšplhat k 26 až 30 stupňům. Možnost přeháně nám pak hlásí až pondělí.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Holice. Bouračka dvou osobáků se tu teď dořešuje s policií. Na došetřování havárie si pak dáme pozor taky v Zábřehu v ulici Žižkova. Policejní hlídky nám stojí na D1 na exitu Kroměříž Západ, ve Velké Bystřici v ulici Na Boudě a taky v Lipníku v ulici Hranická. Přejeme vám bezpečnou jízdu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
4: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
7: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
12: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
11: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako bláze. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste utečka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. A pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá k 21. Vítr bude foukat slabý. Prostě ideální počasí na to vyrazit k vodě. Na Hané se navíc ani nemusíme vyloženě bát, že nás tam poštípou komáři. Jejich aktivita je totiž nepatrná až mírná.
2: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
7: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Začneme v Olomouci. Na Letňáku máme teď v srpnu Shakespeareovky pro dospěláky, ale jsou tu i pohádky pro malé diváky, jako například Tereska a kouzelné autíčko nebo o Pračlovíčkovi. Kompletní program najdeme na www.shakespeareovskeleto.cz. Zdravíme také Přerov, kde hledáme dopravce pro městské autobusy. Jak píše report.cz, nabídky radnice přijímá do poloviny září. A ještě pozvánka na příští víkend do Šumperku na sobotu s městskou policií na novém dopravním hřišti. Co nás tady vlastně 15. srpna čeká, tak to zjistíme na webu www.šumperk.cz. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
0: Rádio Metropole.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie.

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin. Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Soul Avengers, projekt známý pro své taneční beaty a funky vibes, které rozhýbou každou party. Jejich hudba je jako výlet do světa dobré nálady a pořádné zábavy, ideální na tanec i relax. Soul Avengers jsou jako kamarádi, co ti vždycky zlepší den a přinesou pozitivní energii, která tě nenechá v klidu. Jejich skladby mají ten správný groove a šmrnc, který tě chytne od první sekundy.

0: Rádio Metropole.
1: Léto non-stop. Hudba non-stop.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska servírujeme legendu klubové scény Ultranaté. Tahle americká diva tě vezme do světa house, disco a silných hlasových linek, které zní jako životní manifest. Její hudba je jako zrcadlová koule. Třpitivá, odvážná a naprosto nepřehlédnutelná. Ultranaté je jako kámoška, co ti připomene, že se máš mít rád, tančit a hlavně žít naplno. Každý její beat je jako kop do zadku od osudu, v dobrém. Tak neodcházej nikam daleko, protože Metropole dneska bliká v rytmu sebe.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká David Penn, španělský producent, remixér a DJ, který v house hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku groove a taneční nálady.

Tady je tvoje metropole, Alessandra. Je talentovaná italsko-norská zpěvačka, která do hudby vnáší osobitý hlas a moderní zvuk plný emocí. Její skladby jsou jako kámoška, co ti vždycky rozjasní den a dodá potřebnou energii. Spojuje chytlavé melodie s aktuálními rytmy, které si snadno zamiluješ. Připrav se na pořádnou dávku muziky, která tě rozhýbe a naladí na pozitivní vlnu. Zůstaň naladěný, protože Metropole ti přinese další parádní jména.

noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti

Tady je tvoje Metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen, ale taky je to tvrdá věda. Je to pohled do minulosti, do budoucnosti. Je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval? Řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete.
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tyčka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. A pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát, díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Letní vibe Radio Metropole.
3: Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Spillera, italského DJe a producenta, který svým jemným, ale tanečním stylem ovládl taneční scény. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese klid i groove zároveň a přitom tě dostane do pohybu. Spiller je mistr svých melodií a chytlavých rytmů, takže se připrav na pořádnou dávku taneční elegance. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Paula Russella, zpěváka a repra, který svojí energickou a chytlavou hudbou baví fanoušky napříč žánry. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku pozitivní energie. Paul Russell je známý svým svěžím stylem a schopností dodat radost každé párty. Zůstaň naladěný, protože

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
3: Ten stopnový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nožkama se střihávat z tejší části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
2: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
1: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má. Potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
0: Radio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá k 21. Vítr bude foukat slabý. Prostě ideální počasí na to vyrazit k vodě. Na Hané se navíc ani nemusíme vyloženě bát, že nás tam poštípou komáři. Jejich aktivita je totiž nepatrná až mírná.
1: Radio Metropole. Víc muziky.

tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ.

tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný,

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit.

0: Rádio Metropole.
1: Léto hraje s námi.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Culture Beat. Německé taneční legendy, které už od 90. let baví fanoušky svým energickým a chytlavým stylem. Jejich hudba je jako ta klasika, co nikdy nezestárne a pořád tě dostane na parket. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku taneční historie.